0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Les Défenses rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman nezaspíval.

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O, Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme. I was

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Dešť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love, Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaup, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést. Ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme de Habitude, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchače nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchodňáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Jo, to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou... Určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju. Já si to taky pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
6: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
6: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
7: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
6: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
6: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
7: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
6: Prostě. Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
8: A co, přijel jsem ze Skotska.
6: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
8: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
6: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
8: Ale se Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
7: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
8: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
6: Ne, garderoběři.
7: Nenapadat.
5: Nebo padat.
8: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
6: Jo.
8: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
5: Ano, já jsem Karel.
8: Jiřina, tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
6: No tak to už vůbec ne teda.
8: No tak děvče, no.
6: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
8: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
5: Ano.
8: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
6: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, Oldo, veřejnodopravní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného vymrdal, jako Jirka vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný. To, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte. Ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to takhle jdu taky radši zvolím.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Mě by to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo. A dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučeravá se zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o kterém jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: Měl bych přáníčko, kdyby byla možná písně.

0: Pána Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy. Jo.
1: Děkuju.
0: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
2: Dobře,
0: toho
2: máte to správně.
0: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
1: Nashledanou.
2: Krásný den, dobrý den i vám.
3: Dobrý den, zdravím humoriádu a já bych si přál Bčko.
2: Dobře, máme
3: zapsáno. Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní humoriádě.
2: Tak to,
3: vlastně?
2: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
3: Aha, dobře, děkuji.
2: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
4: Tak to je výborný.
2: To je bezva.
5: Seznámili jsme se dobře, Karel, Jiřinka.
6: Ano.
5: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
6: Jo.
5: Jo? Čili já jako sedím, jo?
6: Jo. Smím prosit.
5: Cože, co?
6: Smím prosit.
5: Co jsem?
6: Smím prosit.
5: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se
6: aha, jo? Smím prosit?
5: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
7: No a taková ta konverzace, že jo? Ano. S dámou.
6: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
7: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
6: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
5: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
6: No jak pokračujte, já už dál nevím.
5: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
6: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
5: No ale dál něco.
6: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
5: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak... Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím,
6: jo.
5: Čím by se mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
6: Máte nádherný dudy.
7: Teď jste mě teda přimrazil.
6: To jsou pravé skotské?
7: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho.
8: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž. Tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: Děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: takový mladý umělec.
2: To se nezapomene
0: a samozřejmě. Vážný.
2: Já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten Aha. vstup do toho showbiznisu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to, no, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že a on si pozval, jak si ty další, že jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže... No, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu, ty scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce, jenom lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne? Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Doma takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sluníka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
7: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
3: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
7: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
3: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli, řeknu vám jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného, humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. 6. rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Teda přitom vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je škoda křesný jmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový na city, to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Ano, takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: No, tak je to pravda, no, hurvaj. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Nazdárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonsky, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, Ivan Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju. On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: No, ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nimi já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. na to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká superbaba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou? A to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší. Jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný. Já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a Fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3krát hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Sviní, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Hurvinkem
1: souboj.
3: Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou
3: táhnou.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bylo pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvý silák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: Ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
8: se
7: jsem
8: synem?
7: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hlejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, já nejsem si... Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavy si včera převzali upravený areál kolem rybníka Rosnička. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Basketbalisté Pardubic včera podlehli Nymburku a jsou stříbrní ve finále basketbalové extraligy. A nás čeká polojasno až jasno, slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Krásné ráno z Pardubic. Okolí rybníka Rosnička má nově upravenou zeleň i odpočinková místa. Dílo odpoledne dodavatel předal vedení radnice. Obnova lokality ale ještě nekončí, potvrdil starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
2: V průběhu léta bude zbudována ještě nová sprcha. Restaurace na plechárně vymění kompletně mobiliář a pokračujeme dále směrem do lesa budováním nové mechové stezky a fotopointu na retenční nádrži a altánu u pramene řeky Svitavy.
1: Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové bude tento týden zavřený. Pokračuje v něm kompletní přestavba a chodci tak musí využívat až do neděle přechod ve Střelecké ulici.
3: Tato rozsáhlá oprava za 34 milionů korun skončí na podzim. Výsledkem má být prosvětlená pasáž s novými obchody i prostorem pro kulturu. Všechny práce jdou podle zástupců města zatím podle plánu. Dělníci už dokončili většinu bouracích prací. Do podchodu se lidé znovu vrátí v pondělí 22. června, kdy začne fungovat provizorní průchozí koridor. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
1: A na Rychnovsku v sousedním Královéhradeckém kraji se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který včera schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí zítra. Podle dřívějších informací má být stávka v pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury o tyklem píře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státní zemědělského intervenčního fondu Eviče Špivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. O více podrobnostech říká Češpiva.
4: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
1: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě do konce dneška. Hlášení má zatím jenom zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až po místních šetřeních. Sport. Basketbalisté Pardubice rozhodující sedmé finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze na vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. Podrobnosti v dalších zprávách. Počasí. A nás na východě Čech čeká poměrně slunečno, polojasno až jasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, večer budou ojediněle přehánky na horách místy. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17, vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jedno čerstvé omezení hlášené z Pardubická silnice třetí třídy v katastru času. Je to od dálnice D35 ve směru právě na Časy. Objížďka bez rozlišení přes Dolní Ředice a Dašice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, je úterý 16. června roku 2026. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy. Těch jsou v Česku tisíce a od tohoto týdne můžou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. Detaily přidáme za chvíli. A co vás čeká v muzice, tak třeba Vaby Daněk a Stromy, nebo Adam Ďurica a Ema Drobná, k tomu Petr Novák, Děvče z krásných začátků a dáme si i Turbo, píseň Hráč. Tak vám všem přejeme pěkné probouzení do nového dne a taky hezký poslech, ať už jste s námi kdekoliv. Ranní vysílání zrovna startuje.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno na začátku nového dne, což je úterý 16. června. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty bude 17:15. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Íránem 2-2. Dvakrát jim zajistil náskok Elijah Just, ale Ramin Rezaian a Mohamad Mohebi odpověděli. Po remíze Belgie s Egyptem 1-1 tak skončil nerozhodně i druhý zápas ve skupině G. Iránci se v neděli na stejném stadionu utkají s Belgií, Nový Zéland bude hrát ve Vancouveru s Egyptem. Šampionát dál sledujeme, další zprávy nabídneme o 17:30. Teď jiné téma, tisíce podniků, které investují ve svých regionech, tak to jsou rodinné firmy, které můžou od včerejška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Jak se ale dozvěděl reportér Vít Andrle, často řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři. Já, manželka a syn, jakožto zakladatel od roku 1992, jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnost. Jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

někoho pozdě v noci, pro někoho brzy ráno, takový je ten současný čas, 6:02, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 16. června. Dnes budeme na slavnostním otevření nového vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v Průmyslové ulici. Nové středisko bude sloužit k odborné přípravě zaměstnanců. Moderní výukové prostory a simulační technologie umožní ještě kvalitnější výcvik a přípravu na mimořádné i každodenní situace v přednemocniční neodkladné péči. Z Pardubic ještě jednou budeme taky s mikrofonem na tiskové konferenci Východočeského divadla k premiéře nové adaptace Erbenovy Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové. Ta se uskuteční tuto sobotu.

0: hostem. Záznam rozhovoru s ministrem najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Bude se lehce oteplovat, dnes naměříme 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Oteplování vyvrcholí o víkendu, kdy se budeme blížit dokonce k 35 stupňům. Dnes má být polojasno až jasno, během dne od západu přibude oblačnosti, večer budou ojedinělé přeháňky na horách místy. Vítr mírný západní bude večer slábnout.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tak doufejme, že dnes úplně nepřijde. Dnes čekáme poměrně slunečno v Pardubickém kraji v úterý 16. června. Za 6 minut bude 17:30. Dnes si připomínáme taky 40. výročí otevření tenisového areálu na Pražské Štvanici. Znají vůbec předškolní děti tenis, anebo ho dokonce hrají a vědí, jaká jsou pravidla? To už zjišťovala redaktorka Tereza Beránková u předškoláků.
1: Tím pálíš míček a hraje za soupeřem.
2: Že taky hrajem backhand a forehand.
3: A jak se hraje?
2: Forehand se hraje jednou ruka, backhand se hraje obouma.
3: Ty hraješ tenis?
2: Ano.
3: A jak dlouho hraješ tenis?
2: Hodinu.
3: Ty taky hraješ tenis?
2: Ne.
3: A víš, co je tenis?
2: Jo. Někdy to hraju jako badminton, spíš hraju, ale u babičky.
1: A já jenom jednu hodinu někdy, tak chodím s taťkou na jeho hodinu, má 2 hodiny.
3: S kým hraješ tenis?
2: S panem trenérem Bérou.
3: A musíš hodně trénovat?
2: Ano.
3: A co všechno na tenis potřebujeme?
2: Pálku.
3: A jak ta pálka vypadá?
2: Taková je skoro jak pláčačka.
1: Musíme potřebovat raketu a ona vypadá tak, že má jako držák a je kulatá a má v tom ty čtverečky.
2: To na to potřebujeme sportovní tričko, pálku a nějaký míček.
3: A potřebujeme mít i nějaké sportovní oblečení?
1: Jo, musíme kalhoty nebo kraťasy nebo mikinu nebo tričku.
2: A nebo sukínku na tenis.
4: A nebo šoutovku.
2: A nebo kraťasky a všechno, co může být na tenis.
3: A kde se tenis hraje?
1: Na kurtu.
3: A jak takový kurt vypadá?
1: Má taková je bublina bílá a máš tam 2 části.
3: Jaké 2 části?
1: No, že tam nějaký lidi 2 hrajou vedla a 2 další vedla.
2: Může to být na takovém hřišti.
1: A ještě může to být na venkovním. A musí tam být ještě síť.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Sú tady správy s Petrou Beránkovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Hrochově Týnci začala oprava mostu přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17. Provoz přes most je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Rekonstrukce za 26 milionů by měla být hotová v listopadu. Zahradu gymnázia a střední grafické školy v Přelouči na Pardubicku doplní letos přírodní učebna. Dominantním prvkem bude dřevěná pergola. Stavební práce začnou v létě a stát by měly několik set tisíc korun. Zaplatí je tamní radnice. Venkovní učebnu následně bezplatně převede do majetku kraje, který střední školu zřizuje. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat asi 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Basketbalisté Pardubic rozhodující sedmé finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze na vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. 39-letý kapitán Kamil Švedlík neměl po utkání úplně chuť stříbrné medaile slavit, ale potěšilo ho několik věcí, kterých uslyšíte ve zprávách v 6. Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili taky Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saúdské Arábie s Uruguayí skončil 1-1. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás převážně poměrně slunečno. Polojasno až jasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Večer budou ojediněle přehánky na horách místy. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Čerstvé omezení hlášené s Chrudimi, tedy na Chrudimsku v Hlinsku ulice Ležáků, je zúžená o jízdní pruhy kvůli stavebním pracem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2,5 minuty po půl šesté, úterý 16. června. Za chvíli nahlédneme do dnešních novin. Ještě předtím zpívají Petr Rezek a Anna K.
2: Dobré ráno s Jakubem.

0: Za 5 minut bude 6:15, posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, se kterou hudební osobností chystají společné vystoupení, i to se dozvíte v pořadu Alex a host od Jana Nedvěda mladšího. Podrobnosti už za pár chvil v našem vysílání. Teď ale noviny s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě? Denní tisk.
0: Spor o opravu oken historické budovy gymnázia v Ústí nad Orlicí končí smírem. Pardubický kraj uzavře mimosoudní dohodu se stavební firmou, která v roce 2019 prováděla rekonstrukci školy a následně odmítla uznat reklamaci hnících oken. Firma teď kraj zaplatí skoro 3 miliony korun. Problémy v památkově chráněné budově z roku 1913 začaly hned po dokončení prací. Kvůli požadavkům památkářů tehdy řemeslníci část původních špaletových oken nevyměnili, ale jenom repasovali. Celkem 112 repasovaných oken se ale začalo masivně rosit, dřevo hnilo, loupala se barva. Kraj si nechal od jiné firmy vyrobit kompletní repliky za skoro 12 milionů korun a peníze chtěl vymáhat od zmíněné společnosti. Znalecký posudek expertů z Vysokého učení technického v Brně ukázal, že za havarijní stav nese odpovědnost jak provedení prací, tak chybné technologické zadání ze strany kraje. Kraj proto vymáhal od společnosti jenom polovinu celkových nákladů. Spor vedený u okresního soudu v Ústí nad Orlicí se ale podle podkladů, které úředníci připravili pro krajské radní, ukázal být složitý a jeho výsledek nejistý. Obě strany nakonec přistoupily k mimosoudnímu smíru. O tom informuje Mladá fronta Dnes.
1: Já už jakoby listuji dnešním pardubickým deníkem. Věděl jsi, že někdo může řídit opilý a bez řidičáku?
0: No tak určitě může. Otázka, jak to dopadne.
1: Opilec bez řidičáku v Pardubicích vezl ženu a dítě a schořelo mu auto. Tak asi zasáhla zřejmě nebeská moc. Měl v sobě 2 promile, v autě svou ženu s malým dítětem a za volantem neměl co dělat, protože nikdy nevlastnil řidičák. Vypadá to, jako by hazardéra v Pardubicích vytrestala vyšší moc. Začala mu hořet auto. Nikdo naštěstí nebyl zraněný, případem se dál zabývá policie. Ano, v noci z minulého úterý na středu zasahovali strážníci, policisté i hasiči u požáru osobního auta na parkovišti v Poděbradské ulici v Pardubicích Polabinách. Plameny vůz úplně zničily. Při následném šetření vyšlo najevo, že za volantem seděl slovenský řidič, který vezl svou ženu a malé dítě. Ukázalo se, že muž nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Navíc nadýchal skoro 2 promile alkoholu. Případ teď řeší policie České republiky.
0: A ještě jeden případ od sousedů. 5 dní od středy do neděle trval v Hradci Králové festival Rock for People. Hudební produkce často končily až hluboko v noci. Překročení nočního klidu ale povoluje výjimka z městské vyhlášky schválená královéhradeckými zastupiteli. Noční klid tak o víkendu začínal po celém území krajského města až ve 3 hodiny ráno. Toho zneužili pořadatelé jiné akce a už během pátečního odpoledne rozjeli technoparty. Bude se to řešit, pravidla musí fungovat, uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. Celou kauzu probírá deník Právo.
1: A sport nakonec. Pardubičtí basketbalisté rozhodující 7. ligové finále s Nymburkem v Praze prohráli. My víme víc, povíme zase 17 minut ve zprávách.
0: A to už bude 6 hodin. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Skupina Smoky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 16. června 6:15. Dnes začíná v 8 hodin online tisková konference po jednání zastupitelstva Chrudimi. Dozvíme se víc o závěrečném účtu města za rok 2025 anebo vyhlášce k zajištění veřejného pořádku při Chrudimské pouti. Zastupitelé zasednou taky v Žamberku, to bude v 16 hodin. Na programu je u nich závěrečný účet města za rok 2025, případně i nabídka odkupu pozemku. A my se s regionálním stopařem právě dnes taky vydáme do Žamberka a vejdeme do domku Prokopa Diviše. Poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice.
1: Počasí.
0: Dnešní den v Pardubickém kraji bude polojasný až jasný, postupně od západu přibude oblačnosti, pršet by mělo až večer, ale budou to jenom ojedinělé přehánky, na horách se objeví místy. Teplota v 1000 metrech do 17, v nížinách až do 23 stupňů Celsia.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: 5.51, takový je aktuální ranní čas, úterý 16. června, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice, Eva Farná zpívala, bude i Dalibor Janda a mezi tím...
1: Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, se s tebou ti říct, že už ti nezavolám.
0: Možná jste si říkali trochu jiný hlas, no byl to syn Honzy Nedvěda, Jan Nedvěd mladší, kterého uslyšíte po 13. hodině v pořadu Alex a host. U Alex Minářové dorazí tenhle folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista a dozvíte se od něj i to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
2: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí, sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
3: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
0: Celý rozhovor s Janem Nedvědem mladším si poslechněte dnes krátce po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Ale teď už slíbený Dalibor Janda, přejeme pěkné ráno.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V České Třebové vzniknou nové sociálně terapeutické dílny pro zdravotně znevýhodněné. Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Pardubičtí basketbalisté rozhodující sedmé ligové finále s Nymburkem v Praze prohráli. A nás čeká poměrně slunečno, polojasno až jasno, teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Pardubický kraj v České Třebové chystá stavbu nových sociálně terapeutických dílen pro zdravotně znevýhodněné. Vzniknou v ulici Klácelova na místě bývalé pošty, kterou čeká bourání. Informuje o tom hejtmanství. V současné době hledá firmu, která postaví novou budovu za asi 80 milionů korun.
3: Nový objekt poslouží klientům domova u Studánky, který v současné době sídlí v obci Anenská Studánka. Využívat ho budou ale i handicapovaní, o které se starají jejich blízcí doma. Kromě dílen bude uvnitř i obchůdek, chráněné bydlení a přesune se tam vedení a kanceláře domova u Studánky. Bezbariérová budova s výtahem bude v nejvyšší části čtyřpodlažní, včetně suterénu. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Hudební divadlo Geislers Hof Komedianten uvedlo v neděli na festivalu Smetanova Litomyšl premiéru představení Divadlo světla. Operně obrazová inscenace vypráví příběh Slávka, který po srážce s kočárem hraběte Šporka v 18. století ochrnul. Přesto se stal prvním mistrem světa v prvním veřejném divadle v Čechách. Podle režiséra Petra Haška představovalo nastudování této inscenace pro soubor mimořádnou výzvu.
4: Takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí. Je to Divadlo světla, takže pracujeme hodně se světlem, takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale vlastně i taková loutkařina a práce s technikou.
2: Dnes večer uvidí diváci ve Smetanově domě v Litomyšli ještě další reprízu. Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
5: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Sport. Basketbalisté Pardubic rozhodující sedmé finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze na vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. 39-letý kapitán Kamil Švrdlík neměl po utkání úplně chuť stříbrné medaile slavit, ale potěšilo ho několik věcí.
6: Jak jsme zbláznili, kolik lidí jsme dokázali dostat sem do Prahy. To jsem si přál a ještě tomu chybí ta zlatá tečka, ale bohužel, samozřejmě teďka to je těžký brát to jak pozitivně, ale já myslím, že nám to dojde. Tam jsme dotlačili Nymburk a jaká byla sezóna, že jsme udělali po 42 letech finále, můžeme být pyšní.
1: Počasí.
2: A nás v Pardubickém kraji čeká poměrně slunečno, polojasno až jasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Večer budou ojediněle přehánky na horách místy. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 3 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nezapomeňte, že v Hrochově Týnci začala oprava mostu přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi, stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17, to vše až do listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to ještě potrvá, jsme teprve v polovině června, 16. je úterý a posloucháte Český rozhlas Pardubice a už od nás víte, že basketbalisté Pardubic skončili v národní lize druzí, druhou finálovou účast v nejvyšší domácí soutěži v historii klubu a první po 42 letech v druhý titul nepřetavili. V rozhodujícím sedmém duelu v Praze podlehli obájcům z Nymburka 74-91. I o tom mluvil kapitán Východočeků Kamil Švedlík ve zprávách a vrátíme se k němu kolem 6. hodiny 50. minuty. Petře, tady spadla sluchátka.
7: Střelkyně, viď.
0: Střelkyně, netrefila ten háček. No ale ještě máme další téma. Návštěvníkům Podzámeckého parku v Pardubicích se včera naskytl neobvyklý pohled. Louku tam pomáhali sekat dva plemenní hřebci. Ti táhli sekačku z poloviny minulého století. Proč se město i v době moderní techniky vrací k tomuto způsobu údržby, uslyšíte v reportáži. A k tomu muzika, písničky, které nestárnou, třeba Pavel Vítek, Michal Hrůza, Phil Collins, Karel Gott anebo Michal Tučný. Jdeme snídat.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, úterý 16. června, 3,5 minuty zbývá do 6:45. Louku pod pardubickým zámkem pomáhali sekat koně zapřežení do historické sekačky. Jak to vypadalo, na to se můžete podívat i na našich sociálních sítích. Stroj poloviny minulého století táhli 2 čtyřletí plemení hřebci z Dolního Jelení. A proč se to dělo? Tradiční způsob je totiž k přírodě šetrnější a díky němu se na louce daří většímu množství pestrobarevných bylin. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, jde o jediné místo v Pardubicích, kde se tráva upravuje právě tímhle způsobem.
1: Jsme z Dolního Jelení, hřebčin mezi lesy. Ten náruční je Dexter, český norik, ten podsední je Sheron z Vozna, český norik. Jsou to plemený hřebci oba dva, 4letý letos byli a poprvé sekají vlastně. No.
2: Josef Hradec, ošetřovatel koní spolu s mohutnými hřebci, přijel do Pardubic, aby tady v parku pod zámkem posekal louku tradičním způsobem, žacím strojem z poloviny minulého století.
1: Tak je to Knotek Jičí, normálně sériová výroba, která se dělala v 50. letech.
3: A já tam najedu.
2: Jak to funguje? Koně to táhnou?
1: Jasně, má to klasickou převodovku jednoduchou, má to těhlici, která pohání kosu a jak koně jdou, tak to seká. Jo. Musí v tom jít svižně, nesmí jít pomalu, protože pak se to cpe a musí jít hlavně rovně, protože jakmile se kroutějí, tak zajedou do posádu a ucpe se to. No.
2: Sečení trávy s pomocí koňského spřežení je k loukám šetrnější a pomáhá zachovat pestřejší skladbu rostlin. Potvrzuje to botanička Východočeského muzea v Pardubicích Lenka Šafářová.
4: Chrastavce, zvonky, hlaváčky, ale dominantou té louky jsou tedy trávy. Tím, že se ta tráva a kvetoucí byliny posekají takhle na vysoko, to seno se tady usuší, pak ty byliny mají šanci ještě dozrát a vysemenit se a vlastně ta louka se tím obohacuje a stává se druhově bohatší.
2: Právě zachování druhové pestrosti a pak také zdejší podmáčený terén jsou důvody, proč služby města Pardubic nesečou tuto louku moderní technikou. Koně sem k sečení povolali už po čtvrté, potvrzuje vedoucí divize Agroservis Vlastislav Šanda.
5: Pomocí koňského spřežení se seče v Pardubicích jenom tady v parku. V Pardubicích je přes 100 hektarů ploch k sečení.
2: Koně by se měly v podzámeckém parku objevit ještě zhruba dvakrát. Tentokrát s jiným strojem, který posekanou trávu obrátí, aby dobře proschla. Seno pak poslouží jako krmení. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje hezké dobré ráno v úterý 16. června 3 minuty po 6:45. Zdravíme i do České Třebové, kde bude program v Městském muzeu od 17 hodin. Na mysli máme seminář o železnici s lektorem Pavlem Stejskalem, tentokrát na téma Swiss miniatur neboli miniaturní Švýcarsko.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude jasno až polojasno, hlavně teď po ránu, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Teploty 20 až 23, na horách 13 až 16,

0: 7 minut a bude 6:30, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 16. června. Teď spotřebitelský servis, v něm se ptáte na zprávy, které vás vyzývají k uhrazení poplatku, aniž byste něco kupovali. Jak reagovat, poradí Josef Černý.
1: Paní Viktorii přišla SMS-ka, že jakási společnost doposud neobdržela platbu za své zboží a nebude-li částka 490 korun zaplacena do 5 dnů, bude ještě připočteno penále. Paní Viktorie ale tvrdí, že společnost nezná a ptá se, jestli má podat oznámení na policii, protože podle ní se jedná o vydírání. Paní posluchačko, na policii je času dost, navíc nejde o vydírání v pravém slova smyslu, ale pouze o jakýsi psychologický nátlak, jaký někteří podvodníci občas zkoušejí. Odepište, ať vám prokážou, kdy a jaké zboží jste od nich koupila, a domnívám se, že budete mít pokoj.
0: K tomu ještě doplníme, že pokud by vás zprávy podobného typu nabádali odpovídat přes různé odkazy nebo zadávání osobních údajů, na ně radši nereagujte vůbec a v žádném případě odkazy nerozklikávejte a svoje údaje nikam nevyplňujte. Kdybyste měli jakýkoliv spotřebitelský problém, klidně napište na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Připravené jsou další zprávy, které přináší Petra Beránková. Hezké ráno.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nová lávka nad kolejemi v České Třebové je v provozu. Do konce roku ještě železničáři nechají doplnit výtahy, věže na okrajích a vyhlídkovou plošinu. Nové přemostění nahradilo stávající podchod. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Skuteč na Chrudimsku získala další dotaci na likvidaci skládky po zkrachovalém Velamosu. Na vyčištění bývalého lomu dostane 5 milionů korun od Pardubického kraje. Práce na odtěžení kontaminovaného materiálu by měly začít letos. Celkové náklady budou skoro 80 milionů. Od státu má město slíbených 67 milionů. Podchod na třídě Karla IV. V sousedním Hradci Králové bude tento týden zavřený. Pokračuje v něm kompletní přestavba a chodci tak musí využívat až do neděle přechod ve Střelecké ulici. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil server i rozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 je podmínečně na svobodě. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. A počasí v Pardubickém kraji. Teď ráno jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost a večer místy čekáme občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio jednička, to je mírná záčeš.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor, levý jízdní pruh uzavřený na silnici 1/37 od Pardubic přes Čeperku až po Srch a Stéblovou. Je to v části elektrárna Opětovice, tak je to kvůli údržbě stromů a keřů.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vám všem krásné ráno v úterý 16. června. Teď bude zpívat Zuzana Norisová.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Vydali jsme se až na vrcholky hor s Věrou Martinovou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 16. června. Za 7 minut bude 6:45 a teď budeme číst z novin s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A začneme ve Vysokém Mýtě. Vyhrožování střelbou a zapálením školy vyvolalo na tamní střední škole technické rozruch. Studenta Filipa Hola, který své výhrady vůči vedení školy podpořil peticí, vyšetřuje policie. Případ zároveň upozornil na dlouhodobou kritiku poměrů ve škole ze strany části studentů a bývalých zaměstnanců. Několik z nich, které oslovila redakce Orlického deníku, uvedlo, že školu opustili kvůli neshodám s vedením. Podle Pardubického kraje, který je zřizovatelem, ale po změně vedení nejde o nic neobvyklého. Problémy na střední škole technické ve Vysokém Mýtě vygradovaly letos na jaře. Student třetího ročníku se ozval proti vedení školy. Inspekce přijela do Vysokomýtské školy v polovině dubna a Hol tvrdí, že jenom pár hodin po odjezdu inspekce za ním na internát přišla samotná ředitelka Jitka Jiskrová a na rovinu řekla, že pokud neodvolá to, co řekl inspekci, neudělá závěrečné zkoušky. To ale ředitelka Jiskrová odmítá a odkazuje na údajné dlouhodobé kázeňské problémy zmíněného studenta. Co se děje ve Vysokém Mýtě, to popisuje Orlický deník.
1: V ulici U Vlečky v Poličce vandal zničil 3 mladé lípy. Jejich kmeny navrtal a nařízl. Podle radnice mohlo otvorů do nich vstřiknout herbicid, případně jinou chemickou látku. Uvedla to v tiskové zprávě. Vedení města podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. A není to první případ úmyslného ničení vzrostlé vegetace v Poličce. Před 3 lety se staly terčem 2 jabloně a jedle, které někdo pilkou přeřízl. Starosta vyzývá obyvatele, aby si podobných činů všímali, pokusili se jim bránit a neprodleně je ohlásili na policii. Píše o tom dnešní Mladá fronta Dnes.
0: A Hospodářské noviny přináší rozhovor se zakladatelem kyberbezpečnostní firmy ESET Miroslavem Trnkou. Jde o globálně nejúspěšnější firmu v zemi našich sousedů. Trnka je 6. nejbohatší muž Slovenska, přesto už 3 roky žije v Česku. Úspěšného podnikatele a taky zakladatele fondu Zastavme korupci ze Slovenska nevyhnali daně, ale budoucnost. A upozorňuje na jednu málo zmiňovanou souvislost mezi politickým extremismem a státní kasou. Země se podle něj řítí do záhuby a s tím nelze lidsky ani politicky souhlasit. Je to vidět hlavně tehdy, když mluvíte se studenty. V podstatě 70% mladých lidí uvažuje o odchodu ze Slovenska. Tak to si myslí Miroslav Trnka v Hospodářských novinách.
1: A sport nakonec. Basketbalisté Pardubic po porážce v 7. finále s Nymburkem získali v lize stříbro. My víme víc, za 20 minut řekneme podrobnosti ve zprávách.

0: John Paul Young ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 16. června minutu před 6:45. Čeká nás i skupina Činasky a ještě předtím pohled do Pardubického knihovního centra U Okolků. Otevírá se grafický ateliér na Příhrádku po 16. hodině a bude tam takzvaný upcyklační workshop výroba měsíčkové masti. Bude to vonět a na co se můžete těšit, bude se vyrábět vlastní měsíčková mast z přírodních surovin, ovoněná esenciálními oleji podle vlastních preferencí. Seznámí vás se sklidňujícími, regeneračními a hojivými účinky měsíčku lékařského. Objevíte principy jednoduché, vonavé a udržitelné domácí kosmetiky bez zbytečné chemie i nadměrných obalů. Je tam nutná rezervace míst a začátek je v 16 hodin v grafickém ateliéru na Příhrádku v Pardubicích. A pojďme taky do Lunchcrowna na zámek do městského muzea v 15 hodin přednáška o kyberbezpečnosti. Než kliknete, zastavte se.
1: Počasí.
0: A než vyjdete ven, poslechněte si předpověď počasí na dnešní den. V Pardubickém kraji bude jasno až polojasno, od západu přibude oblačnosti a večer počítejte místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Teploty mezi 20 a 23, na horách od 13 do 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den mírný ze západních směrů, bude mít rychlost do 25 km za hodinu. A přes den se ještě víc vylepší, zatím dobré rozptylové podmínky.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: S vámi je Český rozhlas Pardubice, úterý 16. června, skoro 5 minut po 6:45. V České Třebové pokračuje 28. ročník týdne sportu, tak se pojďme podívat na program. Dnes dopoledne tradičně sportovní program, odpoledne už je pro veřejnost a podvečer a večer tam to bude hodně speciální, protože vás čekají zajímavá vystoupení, třeba i vyhlášení nejlepších sportovců, to bude konkrétně dnes po 19. hodině. Když se díváme na zítřek, tak zaspívá Leona Machal po 21. hodině. Ve čtvrtek je tam to taky hodně, včetně dalšího vyhlášení nejlepších sportovců anebo gymnastické exibice. No a konečně v pátek to všechno vyvrcholí vystoupením velkého swingového orchestru Česká Třebová. Dalibor Janda Revival taky bude, no a nebo Harley Revival a Ohňostroj by měl být o půlnoci, tedy zpátka na sobotu. To všechno v tomto týdnu v České Třebové. Jdeme na basketbal, až do 7. duelu dotáhli pardubičtí košíkáři finále národní ligy s favorizovaným Nymburkem, ale nakonec prohráli v Praze 74-91 a skončili druzí. S pivotem Kamilem Švedlíkem mluvil chvíli po konci sezóny v hale na Královce reportér Jakub Kanta.
1: 39-letý kapitán basketbalových Pardubic Kamil Švedlík má na krku stříbrnou medaili.
2: Byli jsme blízko, samozřejmě kdyby nám to někdo řekl v té chvíli, kdy jsme 2-0 prohrávali s Brnem po dvou domácích zápasech, tak bychom to určitě brali před sezónou. Teďka samozřejmě cítím smutek, ale jsem pyšnej na to, co jsme dokázali, jak jsme zbláznili, kolik lidí jsme dokázali dostat sem do Prahy. Ještě tomu chybí ta zlatá tečka, ale bohužel, dneska Nymburk byl lepší, utekl nám na začátku a i když jsme se hodně snažili, tak vždycky trefil nějakou těžkou trojku třeba v poslední vteřině a to nás vždycky zase vrátilo zpátky, jak jsme byli, ale samozřejmě teďka to je těžký brát to jak pozitivně, ale já myslím, že nám to dojde. Tam jsme dotlačili Nymburk a jaká byla sezóna, že jsme udělali po 42 letech finále a můžeme být pyšní.
1: V čem byl podle vás Nymburk v té sérii lepší? Proč si zasloužil to vítězství v 7 zápasech?
2: Byl silný na domácím prostředí, když to je dneska takový, ale pořád tady mají víc nahráno, jako je to domácí prostředí. A Toma dokázal potvrzovat, že prostě si uhrál po právu to první místo a tu výhodu a tam nás vždycky přetlačil. Měli jsme problém samozřejmě na doskoku, kde nám chyběl jeden ještě pivot Zetky a to byla asi věc, kde nás hodně trápili, když se trápili v útoku, tak si byli schopni doskočit a dát to třeba na druhý, třetí pokus.
1: Máte triko, stříbrná sezóna. Ta příští by třeba mohla být lepší, tak věříte tomu a budete u toho v Pardubicích?
2: Jo, já doufám, že jo, většina týmu zůstává, já snad ještě vydržím takhle běhat a si musíme uvědomit, že jsme měli super sezónu a pak už se můžeme soustředit na další sezónu, protože tahle byla strašně dlouhá, je 15. června, takhle dlouho jsem v životě nehrál, to už jsem většinou hrál nějaký streety a teďka tady ještě jsem na Královce. V 7. finále.
1: V 39 letech jste dnes ukázal, že ale ten atleticismus ve vás ještě pořád je. Jak jste si vychutnal tu obouruční smeč?
2: Měl jsem toho ale dost už, upřímně. Já jsem ani možná nevěřil před semifinálovou sérii, že bych měl až tak velkou roli, ale s tím, jak se zranil Zed, tak jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct a že jsme to dotáhli takhle daleko. Škoda, že jsem to neudělal ten poslední krůček, ale...
1: Než zamíříte na dovolenou, vás čekají asi i drobné oslavy, ne?
2: Jo, určitě, tak nebudou to oslavy, že bychom tady juchali. To třeba upřímně, to se mi třeba loni, co dělalo Brno, vůbec nelíbilo. To jako, teda cítil jsem takovou, jako všichni to hodnotili pozitivně, ale tohle bych asi nedokázal. Jako ocením, že Nymburk vyhrál, ale že bych s nima slavil, to ne, my si to samozřejmě sami oslavíme. Teďka je to v nás, že jsme prohráli tady 7. zápas. Ale je to takové mísení, taková ta hrdost s tím smutkem. A my si to týmově oslavíme.
1: Říká po porážce 74-91 v rozhodujícím 7. finále s Nymburkem kapitán Pardubic Kamil Švrdlík. Z Pražské Královky Jakub Kanta, Český rozhlas.

0: Autoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Železničáři zprovoznili lávku nad kolejemi v České Třebové. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalisté Pardubic po porážce v 7. finále s Nymburkem získali v lize stříbro. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Nová lávka nad kolejemi v České Třebové je v provozu. Do konce roku ještě železničáři nechají doplnit výtahy, věže na okrajích a vyhlídkovou plošinu. Nové přemostění nahradilo stávající podchod, který byl ve špatném technickém stavu. Teď je uzavřený a vstupní části čeká bourání. Vnitřek podchodu ale zůstane a bude sloužit k technologickým účelům, říká stavby vedoucí Filip Andrš.
4: Se místo něj bude budovat kabelovod, takže tam vlastně vedou páteřní kabelové trasy. Budou se tam vkládat nějaké šachty kabelovodní a přepojovat vlastně všechny trasy. No. To právě musí být pak v tom roce 28 už jakoby všechno v provozu, takže lávka musela být teď hotová předem. No.
3: Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem už vyrubali asi 75% tunelu opevnění. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu dalšího tunelu Poříčí. Terén je podle stavby vedoucího Jana Faltýnka náročný.
5: Predikované podmínky geologické, které v průzkumu byly prognozovány, tak se víceméně dodržely, ale poruchy kolem propojky jsme zastihli, museli jsme ten horninový masiv dozajistit, dokotvit, abychom mohli bezpečně projít kolem tunelové propojky. Nám chybí do prodážky 80 metrů, v pravé tunelové troubě zhruba 140 metrů.
3: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o asi miliardu korun. Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí Stan Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.
6: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit. Ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila v reakci na schválený návrh zákona výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní zítra. Sport. Pardubičtí basketbalisté druhou finálovou účast v nejvyšší domácí soutěži a první po 42 letech v druhý titul nepřetavili. S favorizovanými obhajci titulu z Nymburka prohráli v pražské hale Královka v rozhodujícím 7. zápase 74-91 a vybojovali stříbrné medaile. Jejich kouči Janu Šotnarovi se to podařilo podruhé během 3 let s dvěma různými týmy. Po druhém místě s Ústím nad Labem totiž zamířil právě do Pardubic.
7: Ta medaile je pro mě určitě samozřejmě nejcennější, co jsem získal. Je to velký pro pardubický basket a myslím si, že pro český basketbal ta finálová série byla skvělá. Pro mě je tady ta sezona obrovský zarostí učinění a jsem po druhý ve finále s dvěma skvělýma týmama a hrozně moc si toho vážím, protože židle trenéra je hodně nevyspytatelná. Vítězství jdou za hráčem a porážky jdou za trenérem. Počasí.
3: A jaké bude úterý v Pardubickém kraji podle meteorologů? Slunečné. Ráno jasné až polojasné, od západu bude přibývat oblačnost, večer místy čekáme občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Omezení a uzavírky komplikují provoz na silnicích Pardubického kraje. Ta první třeba hlášená z Orlicko-Ústecka, silnice 1/14 na výjezdu z Dlouhé Třebové. Kyvadlově se jede jedním jízdním pruhem kvůli práci na sítích. Další komplikace tentokrát Chrudim, silnice 1/37. Tam v části Vestec na údolní estakádě na obchvatu Chrudimi taky pracují na silnici.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Půjdeme do Svitav, které řeší v některých částech města problém s přeplněnými odpadkovými koši. Musí je častěji vyvážet a jejich odpad třídit. Téma rozebereme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je úterý 16. června a po 7. hodině vás čeká Dara Rollins, taky Krištof a Jaromír Nohavica, Sandra, František Nedvěd a na začátek Helena Vondráčková.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 3 minuty bude 7:15, posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris odmítl kritiku své migrační politiky ze strany lidskoprávních organizací a uvedl, že ho v nastaveném kurzu jenom utvrzuje. Jak informovala agentura AP s odkazem na televizní stanici Action 24, Řecko podle Plevrise uplatňuje jedny z nejpřísnějších migračních pravidel v Evropě a hodlá v nich pokračovat. My pokračujeme v přípravách dalších zpráv, uslyšíte je přesně o 7:30. Teď se podíváme do Svitav. Město se v některých částech potýká s přeplněnými odpadkovými koši. Musí je proto častěji vyvážet a zároveň řešit i nevhodně vyhozený odpad. Ne každý totiž ví, co do nich patří. Radnice tak musí část jejich obsahu dodatečně třídit, což městu přináší další náklady. U některých stanovišť je navíc nutné častěji uklízet i jejich okolí. Jak se Svitavy s tímhle problémem vypořádávají, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Problémem je, že lidé do odpadkových košů vhazují skleněné plastové láhve, děti svačiny a někteří i menší pytle s komunálním odpadem. Ten dávají i do nádob, které jsou určené na psí exkrementy, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Bohužel se to stává tak asi jako v každém městě, že v koších nekončí vždy to, co by tam končit mělo pouze.
1: Kde se to pak třídí?
2: Sváží se to do společnosti Liko, kde pak dochází samozřejmě utříděného odpadu k dalšímu dotřídění.
1: Počet 360 odpadkových košů zatím město navyšovat nechce, ale v případě, že to lidé budou požadovat, může v některých místech jejich počet doplnit.
2: Samozřejmě, když občané dávají nějaké podněty, kde by bylo potřeba koše rozšířit, tak se zde nad tím zamyslíme a pokud by to situace vyžadovala a bylo to možné, tak o dalším rozšíření můžeme jednat. Ve městě máme 3 okruhy, 2 jsou vyloženě po městě, 1 je pak ještě mimo město na naučné stezky, které se sváží od pondělí do soboty. To znamená, ty koše jsou sváženy zhruba obden.
1: Jsou některá místa ve Svitavách z pohledu pořádku odpadkových košů kritická?
2: Samozřejmě tady máme i taková místa. Například na náměstí se setkáváme s tím, že do těchto malých košů odkládají klasický směsný odpad v pytlích domácnosti, které by je tam odkládat neměly. A také pak bývá nepořádek u košů, kde se sdružují méně přizpůsobivé občané.
1: Dá se to nějak řešit?
2: Preventivně se nám to zatím bohužel řešit nedaří. My spíše až ty následky potom řešíme úklidem.
1: V některých místech ve městě jsou odpadkové koše plné rychle a popeláři je musí vyvážet častěji než jednou týdně.
2: Týká se to odpadkových košů poblíž obchodních center a pak také košů třeba v parku Jana Palacha, a to zejména teď přes léto, kdy se tam sdružuje hodně osob.
1: Máte vyčíslené náklady, kolik vás stojí údržba odpadkových košů?
2: Údržba těchto menších odpadkových košů vyjde město přibližně na 2 miliony korun.
1: Odpadkové koše patří k městskému mobiliáři, který radnice průběžně obnovuje. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 3 minuty po čtvrt na 8, v úterý 16. června. Zdravíme do Skutče, v tamním kulturním klubu bude v 18 hodin Skutečský slavík, koncert vítězů. Soutěžící, kteří získali první cenu s postupem ve výběrovém kole, zaspívají s doprovodem profesionálních hudebníků. Hostem večera bude Berenika Kohoutová. Bude tam hlasování o cenu diváků, cenu kapely a vyhlášení ceny absolutního vítěze. V 18 hodin v kulturním klubu ve Skutči.
1: Počasí.
0: Čeká nás skutečně povedený den, většinou slunečno, ráno jasno až polojasno. Od západu přibude oblačnosti, přehánky by měly být večer, místy se může objevit i občasný déšť. Teploty 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný ze západních směrů, rychlost do 25 km za hodinu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Oblast u indonéského města Palu zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Ohnisko bylo v hloubce 10 kilometrů. Jestli jsou zranění, není jasné. Další zprávy uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice za 6 minut, to bude 7:30. Bleskovka. Máme pro vás knihu, která je určená pro chvíle, kdy už nechcete nic dohánět ani dokazovat, kdy nechcete další seznam úkolů ani plán na zlepšení sebe sama, kdy potřebujete jenom jediné, na chvíli se nadechnout. Je to kniha Muž, který našel klid od nakladatelství Kazda s podtitulem Magická cesta ke všímavosti, sebelásce a štěstí. Svátek dnes slaví Zbyněk, jmenoval se tak třeba i filozof a básník Zbyněk Fischer, ale známější byl pod jedním pseudonymem, který pak pseudonym používal Zbyněk Fischer. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Vypadá to, že to není těžký úkol, protože telefon se okamžitě rozblikal, tak my už tam máme prvního volajícího. Pěkné ráno. Dobrý den, Bleskovka.
1: Dobrý den, Monika.
0: Tak paní Moniko, co myslíte?
1: A já si myslím, že to nebyl Egon Bondy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT 2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Hezké ráno, je tady Petra Beránková, další zprávy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V Hrochově Týnci začala oprava mostu přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17. Provoz přes most je vedený kyvadlově jedním pruhem. Rekonstrukce za 26 milionů by měla být hotová v listopadu. Zahradu gymnázia a střední grafické školy v Přelouči doplní letos přírodní učebna. Dominantním prvkem bude dřevěná pergola. Stavební práce začnou v létě a stát by měly několik set tisíc korun. Zaplatí je tamní radnice. Venkovní učebnu následně bezplatně převede do majetku kraje, který střední školu zřizuje. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat asi 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Basketbalisté Pardubice rozhodující sedmé finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze na vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. 39-letý kapitán Kamil Švrdlík neměl po utkání úplně chuť stříbrné medaile slavit, ale potěšilo ho několik věcí, které uslyšíte už ve zprávách 8. Počasí v Pardubickém kraji slunečno. Jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost a večer místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré, biodnes jednička, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Ve Svitavách musí řidiči od pondělí počítat s dalšími dopravními komplikacemi na průtahu městem. Stavbaři před kompletní rekonstrukcí bývalé hlavní silnice 1/43 ještě rekonstruují vodovod a kanalizaci v Dobrovské ulici. Obnova zastaralých sítí a oprava potrvá do konce listopadu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dlouholetý ředitel Pardubické konzervatoře Dalibor Hlava má před sebou poslední týdny ve funkci. Kdo ho nahradí a jak se za roky jeho působení škola proměnila, uslyšíte v dopoledním seriálu v 9.50.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Taky Pavla Bobka jsme hráli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:45 v úterý 16. června. S Petrou Beránkovou se zaměříme na dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Většina krajů zažívá v posledních letech prudký růst počtu rozdaných pokut za překročení rychlosti v obci a mimo obec. V Pardubickém kraji je situace opačná. Mezi lety 2021 a 2025 klesl počet pokut o více než 15%. Ukazuje to statistika policie, kterou má k dispozici Mladá fronta Dnes. Data se zaměřují výhradně na pokuty udělené policisty přímo na místě. Nezahrnují tedy sankce ze správního řízení ani ty, které řidičům vyměřily rychlostní kamery. Podle policie souvisí pokles počtu pokut v Pardubickém kraji se stavbou dálnice D35. Pokles počtu uložených pokut za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v Pardubickém kraji je hlavně důsledkem změny dopravních podmínek. Stavba dálnice tedy přinesla nečekaný efekt, nezrychlila jenom cestování, ale podle policie vedla i ke snížení počtu pokut za překročení rychlosti. Téma rozebírá Mladá fronta Dnes.
1: Města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová věnovaly Orlicko-Ústecké nemocnici peníze na multifunkční resuscitační lůžko a převozový inkubátor. Každé z nich 250 000 korun. Novinka pomůže dětem, které potřebují intenzivní péči bezprostředně po narození, napsal deník Právo na stránce pro severovýchodní Čechy.
0: A Evropský parlament udělal další krok k reformě pravidel pro práva cestujících v letecké dopravě. Všech 27 europoslanců z dohodovacího výboru podpořilo kompromisní návrh, na kterém se minulý týden shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států 27. Informuje o tom bruselský server Politico. Nová pravidla by měla začít platit ve druhé polovině příštího roku. Dohoda zachovává současná pravidla pro odškodnění při zpožděných anebo zrušených letech. Zároveň přináší i nová práva pro spotřebitele. Podle leteckých společností ale reforma přidává nové povinnosti, zvyšuje náklady i administrativu, aniž by přinesla větší právní jistotu a jasnější pravidla.
1: Radní sousedního Hradce Králové se dnes na svém pravidelném jednání budou zabývat asi 100 bodů, mimo jiné změnou vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství. Podrobnosti ve zprávách za 20 minut.

0: Celine Dion jsme hráli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. V úterý 16. června čeká nás za moment i skupina No Name. Fotbalisty Tuniska na mistrovství světa po odvolání Sabriho Lamouchiho, který skončil po debaklu se Švédy, převezme jiný francouzský kouč, a sice Hervé Renard. My chystáme zprávy na 8. hodinu.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 10 a 7 stupni Celsia. Přes den se už ale bude oteplovat a všechno by mělo vyvrcholit o víkendu. To si teď potvrdíme s meteorology. V Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové má službu pan Imrik Drapák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to bude vypadat s dnešním počasím? Co máme očekávat?
2: Tak počátku ještě bude nějaký polojasno, postupně potom nám od západu začne přibývat oblačnost, na večer by nás měl začít přicházet frontální systém, takže potom na večer a noc by nám přinesl velkou oblačnost, tam by se nám mohly vyskytnout i nějaké přehánky. Teploty dneska 20 až 23 stupňů a vítr slabý, běhne potom postupně mírný ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou dobré a bio stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Ta další noc by měla být o něco teplejší než předchozí, ale taky nejsou vyloučené dešťové kapky.
2: Přesně tak, bude velká oblačnost, takže ty teploty budou 15 až 12 stupňů a může se ještě vyskytovat nějaký dešť nebo přehánky. Ráno postupně budou potom srážky ubývat a, zítra potom pokračují to oteplování. Zítra bychom už mohli být i nějakých 25 stupňů, oblačno zataženo a místy přechodně polojasno. V počátku ještě by se mohla vyskytnout nějaká slabá přehánka. A vítr slabý, jinak přes opět mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů sekundu bude večera slábnout a pak postupně by nám měl teda postupně od toho jeho jihu, jeho východu, postupně ten teplý vzduch přibývá, jak jsme říkali, takže ty teploty potom by šly nahoru. Ve čtvrtek to vypadá, že bychom se mohli dostat někam k 27 stupňům, jak už jste naznačoval, v tom víkendu už bychom se dostávali přes 30 stupňů Celsia a spíše nějaký polojasno oblačno. O víkendu potom by se nám mohly vyskytnout i nějaké přehánky nebo i nějaké bouřky z tepla.
0: Tak bude pořádné vedro, už se na to chystáme a děkujeme za informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Imrik Drapák. Mějte se naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Janda Suk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Pane Starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Archeologové v Chrudimi odkryli stovky let staré hroby. Radní sousedního Hradce Králové dnes na svém pravidelném jednání budou řešit okolo stovky bodů. A vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné ráno z Pardubic. Chrudimi archeologové odkryli stovky let staré hroby. Zkoumají prostor Michalského parku, kde radnice plánuje výrazné stavební zásahy. Místo přitom několik století sloužilo jako pohřebiště. Kromě kosterních pozůstatků se v zemi našly taky třeba historické hračky, dodává archeolog Jan Musil.
4: Takových zajímavých nálezů, jako které jsme úplně jako nepředpokládali, tak zmíníme dětské hračky, tedy v podobě kuliček a hracího žetonu, se kterým se dala hrát ať už dáma nebo mlýnek nebo jiná desková hra. To je takový jako řekněme méně obvyklý nález.
3: V sousedním Hradci Králové se v jednu odpoledne sejdou radní města. Zabývat se budou například změnou vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství, rozšířením městského kamerového systému anebo závěrečnou zprávou o oslavách 800 let od první písemné zmínky o Hradci. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Radní města budou na svém posledním předprázdninovém jednání řešit více než stovku bodů. Mezi nimi jsou například prodloužení umístění provizorních semaforů v okolí Hradecké nemocnice, rekonstrukce střešního pláště na hale 2 zimního stadionu nebo zadávací podmínky pro výstavbu nové mateřské školy Podzámčí 2 se zelenou střechou a navazující zahradou.
3: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO včera schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardu míň, než letos vyberou na poplacích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
6: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
3: Podle ministra kultury Otto Klempíře za Motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji, tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o víc než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byly skoro 1,8 bilionů korun, tedy nejvíc v historii. Firma amerického podnikatela Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu vzápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Sport. Basketbalisté Pardubic rozhodující sedmé finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze ve vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. 39-letý kapitán Kamil Švedlík neměl po utkání úplně chuť stříbrné medaile slavit, ale potěšilo ho několik věcí.
7: Jak jsme zbláznili, kolik lidí jsme dokázali dostat sem do Prahy. To jsem si přál a ještě tomu chybí ta zlatá tečka, ale bohužel, samozřejmě teďka to je těžký brát to jak pozitivně, ale já myslím, že nám to dojde, tam jsme dotlačili Nymburk a jaká byla sezóna, že jsme udělali po 42 letech finále, můžeme být pyšní.
2: Počasí.
3: A jaké bude úterý v Pardubickém kraji? Podle meteorologů teď ráno jasné až polojasné, čeká nás slunečno. Od západu bude přibývat oblačnost, večer místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda hlášená ze Svitavská na průjezdu Radiměří silnice 3662. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou. Je to tam nebezpečné?
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jak už víte ze zpráv, v Chrudimi archeologové odkryli stovky let staré hroby. Prohledávají Michalský park, který čeká kompletní obnova. K tématu se vrátíme podrobně za malou chvíli. Doplníme, že je úterý 16. června, krátce po 8. hodině, hladíte Český rozhlas Pardubice a před námi jsou písničky, které nestárnou. Nákladák Petra Černocká, těšit se můžete i na Bonnie Tyler, Rangers anebo Dalibora Jandu.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pěkné úterní ráno s datem 16. června za 4 minuty bude 8:45. Než do Michalského parku v Chrudimi najdou bagry, museli nastoupit archeologové s lopatkami a jemnější technikou. Průzkum před plánovanou rekonstrukcí má ukázat, co se dá při stavbě čekat. Park totiž stojí na místě bývalého pohřebiště s tisícovkami hrobů. Reportér Josef Kopecký k tomu zjišťoval víc přímo na místě.
1: V tomto místě se plánuje zhruba 4x4x4 metry prostě jáma, která by tohleto všechno pojmula.
2: S archeologem Janem Musilem teď stojíme nad sondou v Michalském parku. Co vlastně vidíme na první pohled? No vidíme kosti.
1: Nacházíme se na hřbitově u kostela archanděla Michaela, což je teda hřbitovní kostel vystavený v první půlce 16. století, právě protože ten hlavní městský hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie vlastně nad chrudimským hlavním náměstím už prostě nestačil. Na tomto hřbitově se pak pohřbívalo až někdy do roku 1881, takže vlastně to, co tady vidíme, je vlastně série různých hrobů, které pokrývají období od toho 19. do 16. století.
2: Kromě těch kosterních pozůstatků tam jsou vidět dokonce i zbytky nějaké rakve.
1: To budou pravděpodobně ty nejmladší hroby, řekněme, z přelomu 18. a 19. století, ale jak vidíte, tak v podstatě oni porušují vlastně ještě ty starší hroby, ze kterých vidíte, že se zachovali třeba jenom kusy nohou, tady v tomto případě lebka, tamhle další jeho části končetin.
2: Dá se vlastně určit nějaký přibližný počet, jak bylo to pohřebiště veliké?
1: Dá se to prosím vás odhadnout na základě tzv. Gejvalových vzorců. Základní část toho vzorce je taková, že musíte mít přibližnou velikost populace, která na tom místě sídlila. Pak musíte znát vlastně, jaká je mortalita, jak ti lidé vlastně umírali, jaké bylo procento tedy dožití nějakého vyššího věku. No a poslední kolonkou je doba pohřbívání. Takže sečteno potrženo tady vlastně může být zhruba nějakých 20 tisíc nebuštíků.
3: Kompletní proměnu parku za víc než 20 milionů korun chce město spojit s dalšími etapami přestavby sportovní haly. Obě sousední stavby na sebe budou těsně navazovat, vysvětluje starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
4: Protože on ta rekonstrukce je vlastně přímo spojená s tou halou, z té horní části Michalského parku má být přístup na ta horní házenkářská hřiště na tom parkovacím domě.
3: Obnova parku by měla začít v roce 2028. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Teď jsou 2 minuty po 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Iránští fotbalisté se po závěrečném hvizdu na stadionu v Los Angeles objali. Předseda Mezinárodní federace FIFA Infantino si v čestné lóži pořádně oddechl. Úvodní zápas na šampionátu s Novým Zélandem, který vzhledem k napjaté situaci mezi Iránem a hostitelskou zemí vyvolával značné obavy, se odehrál jako každý jiný. Bez větších incidentů a nad politikou vítězila sportovní stránka. Nás za chvíli čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zaměříme na ledovce a na otázku, proč je ledovec uvnitř modrý. Odpověď bude mít Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude poměrně povedený v Pardubickém kraji, pokud jde o počasí. Ráno začalo pod jasnou až polojasnou oblohou. Od západu oblačnosti přibude, ale první srážky se objeví až večer. Bude to místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes až do 23, na horách do 16 stupňů Celsia. Zdá se, že léto je zpátky, tak my zdravíme Jitku Slezákovou. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno, takhle by mě to vyhovovalo.
0: Stačilo by, ne? 35.
2: Kolem do těch 25, to je nádhera. No jo, no 35, to zase bude.
0: To zase bude o víkendu nejspíš.
2: Užívejme si tedy ten dnešní den například a užívejme si dobré dopoledne, když mluvíš o tom létu, tak jsme nakousli hvozdíky s Františkem Hlubockým před 14 dny a mluvili jsme o tom, že to jsou takové ty čínské karafiáty, jestli už teď něco ti to už říká?
0: To už mě říká, no.
2: Trošinku. My jsme to jako děti nosili paním učitelkám a učitelům jako dárek na konci školního roku. Takže hvozdíky budou první naše téma, ale taky levandule, už se nám začíná modrat a fialovět a další téma jsou jahody.
0: Takže to bude pestrá radioporadna po 11. hodině, ale pestré celé dopoledne. Co dalšího tam bude?
2: Tak jestli máte rádi kachnu, tak určitě poslouchejte před 10:30, protože si dáme výtečnou nadívanou kachnu a k ní si připravíme karamelizované zelí, které milovali Lichtensteinové. Jaroslav Sapík nám pomůže tuhle dobrotu uvařit.
0: Jitka Slezáková, dobré dopoledne, začíná klasicky po 9. hodině. Tak díky za pozvánku.
2: Už teď se těším, hezký den.
3: Zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak tě spočítám nový ztráty, úsměv se

si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? I pukliny v ledovcích vypadají, jako by do nich někdo nalil plný sudku raká. Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: A už jdeme na zprávy s Petrou Beránkovou.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Nová lávka nad kolejemi v České Třebové je v provozu. Do konce roku ještě železničáři nechají doplnit výtahy, věže na okrajích a vyhlídkovou plošinu. Nové přemostění nahradilo stávající podchod. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Skuteč na Chrotimsku získala další dotaci na likvidaci skládky po prachovalém Belamosu. Na vyčištění bývalého lomu dostane 5 milionů korun od Pardubického kraje. Práce na odtěžení kontaminovaného materiálu by měly začít letos. Celkové náklady budou skoro 80 milionů. Od státu má město slíbených 67. Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové bude tento týden zavřený. Pokračuje v něm kompletní přestavba a chodci tam musí využívat až do neděle přechod ve Střelecké ulici. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil server i rozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 je podmíněně na svobodě. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. A počasí v Pardubickém kraji. Nás čeká teď ráno jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnost, večer místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré a bio 1, to znamená mírnou zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Řidiči pozor, komplikace na nejvytíženější silnici v regionu 1/35, kruhová křižovatka ve směru na Koclířov. Práce údržby a pravý jízdní pruh je uzavřený.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké úterý, dnes je 16. června, 2 minuty po půl deváté.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden ver,

písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

0: 16. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 8:45. Studenti Pardubického gymnázia Dašická se zúčastnili mezinárodního sympózia o rizicích prevenci a zmírňování následků průmyslových výbuchů. A my tady máme ve studiu Arnošt Matěj Nimrichter, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: A Prokop Janovský, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Tady se řekne konference o průmyslových výbuších na Tchaj-wanu, většina lidí si asi nepředstaví studenty z Pardubic. Jak se stane, že se dva gymnazisté ocitnou na takové akci?
1: Tak my jsme se tam ocitli díky projektu, do kterého jsme se připojili a který byl ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany, s Univerzitou Pardubice a taky s VŠBTU Ostrava.
0: Když vám přišla zpráva, že pojedete prezentovat ten projekt na mezinárodní konferenci na Tchaj-wan, jaká byla první reakce? Co jste si řekli jako první?
1: Tak my jsme byli opravdu velmi nadšení, protože vlastně šance podívat se do Asie je pro nás opravdu úžasná, a zvláště když vlastně máme možnost prezentovat samotný projekt, na kterém jsme tady pracovali, před opravdu světovou špičkou vědců.
0: Byly tam nějaké obavy z toho, že budete vystupovat právě před lidmi, kteří se tomu oboru věnují celý profesní život, a vy jste přece jenom pořád studenti?
1: No tak určitě tam nějaký stres před tou samotnou prezentací byl, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velmi dobře a v závěru se ta prezentace opravdu povedla a byly na to velmi dobré ohlasy.
0: Byli jste nejmladšími účastníky té konference?
1: Byli jsme opravdu nejmladšími účastníky, kteří vlastně prezentovali historicky na této konferenci.
0: A kdybyste měli posluchačům popsat ten projekt, aby jim rozuměli i ti, kteří měli fyziku naposledy ve škole?
2: Tak, ta teorie je jednoduchá. Technický ústav požární ochrany si nechal sestrojit zařízení, které má nestandardní tvar. A my jsme se snažili to zařízení zprovoznit, naměřit v něm nějaké hodnoty a ty potom porovnat se standardním zařízením, které je uvedeno v evropských normách.
0: A proč jste se rozhodli zrovna tomuto věnovat?
2: Ten projekt nám byl nabídnut přímo přes mého taťku, který pracuje na Univerzitě Pardubice. A my jsme teda na to kývili, nebo já jsem na to kývil, a potom jsem to nabídl tady Arnoštovi, který...
1: Je to tak, já jsem řekl, že je to opravdu zajímavý projekt, takže se do toho velmi rád připojím.
0: Během toho projektu, jaký byl nejzajímavější moment, něco, co vás nejvíc zaujalo, překvapilo? Na co jste narazili?
1: Tak vlastně výsledek toho projektu je, že opravdu můžeme srovnat i to nestandardní zařízení s tím standardním, ale myslím si, že pro nás byla velká zkušenost i samotné to měření tady na Ústavu energetických materiálů pod Fakultou chemickou technologickou na Univerzitě Pardubice, a potom samotné i to prezentování na tom Tchaj-wanu.
0: Ta zkušenost se určitě hodí, taková spolupráce s institucemi, s odborníky. Hmm. Jaké byly ty vaše bezprostřední pocity studentské, když jste mohli vedle takových kapacit působit?
1: Tak bylo to velmi přátelské prostředí, zvlášť tady na Pardubické univerzitě. Přijeli nás opravdu lidně, měli jsme možnost vlastně tam docházet i v běžné školní docházce, s tím, že nás vlastně Pardubické gymnázium uvolnilo v rámci individuálního studijního plánu. A takže opravdu i tyto instituty byly na nás velmi, velmi hodné v tomto.
0: Jak to vypadalo na té samotné konferenci? Jaká byla reakce publika, když jste skončili třeba tu prezentaci?
2: Tak nejdřív po té prezentaci byl 10-minutový prostor pro dotazy, s kterými jsme měli trošičku problém, ale nakonec jsme se s tím teda poprali docela solidně. A potom jsme se přímo potkali s profesory z celého světa a ty nám dávali zpětnou vazbu, a ta zpětná vazba byla úplně úžasná. Vůbec jsme si to nedokázali představit, že bychom mohli dostat takhle skvělou zpětnou vazbu.
0: V čem byl ten problém? Nějaké těžké dotazy to byly?
1: No, byly to převážně nějaké složitější dotazy, a zvlášť ještě když musíme samozřejmě mluvit v angličtině, aby jsme si rozuměli, a jednalo se o nějaké složitější slovíčka, které opravdu se pohybují jenom v tom daném odvětví, tak pro nás bylo občas složitější odpovědět tak, aby to bylo srozumitelné i pro ty profesory.
0: A nakonec jste to zvládli taky.
1: Ano, ano.
0: Tak si povídáme se studenty Gymnázia Pardubice Dašická, jsou to konkrétně Arnošt Matěj Nimrichter a Prokop Janovský, za sebou tedy mají mezinárodní sympózium o rizicích prevenci a zmírňování následků průmyslových výbuchů. Byli se podívat až na daletkém Tchajvanu a my budeme za chvíli v rozhovoru ještě pokračovat.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jsou Arnošt, Matěj Nimrichter a Prokop Janovský, studenti Pardubického gymnázia Dašická, byli nedávno na mezinárodním sympóziu o rizicích prevenci a zmírňování následků průmyslových výbuchů. Taky to má ještě speciální název, to sympózium. Jak se to jmenovalo?
1: Tak ten název je AIŠMI. A asi tady nebudu říkat přesně tu zkratku, protože je trošku složitější, ale je to zkrátka sympozium, které jedná o prevencích a mitigaci právě výbuchů v průmyslových výrobnách.
0: Ta konference na Tajvanu, určitě i různá mezinárodní přátelství jste mohli navázat nebo kontakty. Aha. Co v tomhle směru jste si přivezli?
1: Tak určitě nějaký networking tam byl. Jednou odpoledne na nějakém obědě jsme se dokonce bavili s jedním profesorem z Japonska, z Tokia, který nám dokonce i nabídl nějakou stáž vlastně na jeho nebo na univerzitě, kde učí, s tím, že nám opravdu říkal, že by normálně to nikomu nenabídl, že když viděl nás jako historicky nejmladší účastníky této konference a že když vlastně zjistil, že jsme středoškolští studenti, tak byl opravdu nadšen a nabídl nám i tuto spolupráci, takže ještě uvidíme, jak se rozhodneme, ale je to opravdu zajímavé takhle získat kontakty po celém světě.
0: No dokonce se tam docela zapadli mezi ty účastníky, že vám ani nevěřili, že jste studenti střední školy.
1: Ano, je to tak. Normálně tam totiž prezentují různí doktorandi nebo právě lidi z vysokých škol.
0: No asi to byl dobrý pocit i pro vaše sebevědomí, že jste obstáli v té mezinárodní konkurenci. To vás pravděpodobně může posunout třeba i profesně někam dál, taková zkušenost.
1: Tak určitě je to super napsat si to do životopisu nebo i právě pro naše sebevědomí a do budoucna prezentovat právě v angličtině 20 minut, mě ani třeba nebylo 18, takže je to opravdu super do našich životů a do našich budoucích profesních let.
0: Ta maturita vás čeká za rok, teď jste ve třeťáku. Už myslíte trochu na maturitu i na to, co bude potom?
1: Tak já teda přemýšlím určitě, co bude potom a zatím se tedy rozhoduji, ale rád bych asi na medicínu a ještě zároveň hraju na klavír, takže bych to rád nějak zkombinoval ještě s konzervatoří.
2: Já dál bych chtěl pokračovat tímto oborem a budu asi pokračovat na VŠHT do Prahy.
0: Tak budeme držet palce, ale ještě k tomu Tchajvanu, abychom nezamluvili to samotné místo, protože vy jste byli na jihu ostrova. Jaké to bylo ocitnout se doslova na druhém konci světa?
1: No, byla to hrozně zajímavá zkušenost vlastně vidět úplně jiné prostředí na tom jihu Tchajvanu. My jsme byli ve městě Kaohsiung, které bylo opravdu velmi jiné než tady nějaké evropské města.
0: Tak dovezli jste si třeba něco opravdu hodně speciálního, nějaký speciální dojem z té návštěvy Tchajvanu?
1: Tak mě osobně jako nejvíc zaujala ta možnost jít večer na nějaké trhy a užít si ten takzvaný street food a zjistit opravdu, co tam ty lidé jedí večer a různé tržnice a tak. To bylo opravdu velký zážitek a nejenom, nebo nevnímali jsme to nejenom jako chutí, ale taky i čichem, protože to velmi zajímavě zavánělo.
0: A jaké byly vaše dojmy z Tchajvanu?
2: Mně se strašně líbila příroda. Vlastně ta celá ta východní část ostrova je vlastně pouze příroda a pláže a my jsme měli možnost se podívat na úplně nejjižnější cíp ostrova a potom jsme si dále mohli projít přírodu kolem města, dalo se tam krásně cestovat metrem nebo jsme si mohli půjčit kola a dojet na kraj města a projít se tam přírodou.
0: A co ten váš projekt? Bude ještě pokračovat někam dál nebo Tchajvanem to skončilo?
1: Tak určitě ten projekt je teďka na startovní čáře a čeká ho ještě dlouhá trasa, ale myslím si, že jsme to takhle dokázali super nakopnout a že má velkou budoucnost.
0: A bude Tchajvan a ta konference vůbec největším zážitkem z vašeho středoškolského studia? Dá se to něčím trumfnout?
1: No já si myslím, že nic většího zatím než konference na Tchajvanu a zároveň i to prezentování asi na středoškolském nebo v období našeho středoškolského studia nezažijeme. takže asi ne.
0: A u Prokopa to bude asi podobné.
2: Jo.
0: Souhlasíte?
2: Souhlasím.
0: Tak moc děkujeme za to, že jsme se dnes podívali tak trochu na Tchaj-wan, na prestižní mezinárodní sympózium, a měli jsme tady ve studiu hned dvojici studentů z Pardubického gymnázia Dašická. Byli to Prokop Janovský a Arnošt Matěj Nimrichter. Tak pánové, moc díky za rozhovor, ať se vám daří a ať dáte i tu maturitu za rok.
1: My moc děkujeme a ještě bychom hrozně chtěli poděkovat i naší škole, která nás velmi podpořila, zároveň taky ještě Sdružení rodičů a přátel školy, vlastně Gymnázia Pardubice Dašická, která nás taky velmi podpořila.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Železničáři zprovoznili lávku nad kolejemi v České Třebové. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili 4 Češi. Basketbalisté Pardubic po porážce v 7. finále s Nymburkem získali v lize stříbro. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní dopoledne z Pardubic. Nová lávka nad kolejemi v České Třebové je v provozu. Do konce roku ještě železničáři nechají doplnit výtahy, věže na okrajích a vyhlídkovou plošinu. Nové přemostění nahradilo stávající podchod, který byl ve špatném technickém stavu. Teď je uzavřený a vstupní části čeká bourání. Vnitřek podchodu ale zůstane a bude sloužit k technologickým účelům, říká stavbyvedoucí Filip Andrš.
3: Se místo něj bude budovat kabelovod, takže tam vlastně vedou páteřní kabelové trasy. Budou se tam vkládat nějaké šachty kabelovodní a přepojovat vlastně všechny trasy. No. To právě musí být pak v tom roce 28 už jakoby všechno v provozu, takže lávka musela být teď hotová přede mnou.
2: Sousední Hradec Králové po rozhodnutí antimonopolního úřadu znovu vyhodnotí nabídky v tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Původní výběr vítězné stavební firmy úřad zrušil s tím, že město při hodnocení 100-milionové soutěže postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Radnice rozhodnutí respektuje a odvolání podávat nebude, potvrdila mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o asi 1 miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí Stan Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.
4: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila v reakci na schválený návrh zákona výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní zítra. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula 8členná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce. Nechceme podporovat řeči o tom, či je to vina, těmito slovy vysvětlil šéf přístavní zprávy ve Splitu médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle odborníků to může trvat týdny. Mezitím se objevuje otázka, jestli se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmou, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Sport. Pardubičtí basketbalisté druhou finálovou účast v nejvyšší domácí soutěži a první po 42 letech v druhý titul nepřetavili. S favorizovanými obhájci titulu z Nymburka prohráli v pražské hale Královka v rozhodujícím 7. zápase 74-91 a vybojovali stříbrné medaile. Jejich kouči Janu Šotnarovi se to podařilo podruhé během 3 let s 2 různými týmy. Po druhém místě s Ústím nad Labem totiž zamířil právě do Pardubic.
5: Ta medaile je pro mě určitě samozřejmě nejcennější, co jsem získal. Je to velký pro Pardubic. Basket a myslím si, že pro český basketbal to finálová série byla skvělá. Pro mě je tady ta sezona obrovský zadosti učinění a jsem po druhý ve finále s dvěma skvělýma týmama a hrozně moc si toho vážím, protože židle trenéra je hodně nevyspytatelná. Vítězství jdou za hráčem a porážky jdou za trenérem.
1: Počasí.
2: A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost, večer místy občasný déšť a přehánky, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět minut po deváté je čas zahájit naše dobré dopoledne. Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice a máme toho na srdci hodně. Dozvíte se třeba, kdo bude nově šéfovat Pardubickou konzervatoř, taky na co na všechno je dobrá Petrželka. Podíváme se mimo jiné do nového dvojdomku pro děti z dětského domova, který otevřeli v Pardubicích. Na místo velkého ústavního zařízení budou totiž vyrůstat děti v menších domácnostech, kde se mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj tak jako první v Česku dokončí proměnu všech dětských domovů na komunitní bydlení. Tak to bude další z našich témat a už za pár minut nás pobaví Petr Novotný.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: A teď pozor, jíst či nejíst, to je oč tu běží. Když jste daleko od domova na zahraniční dovolené, je čistě na vás, jestli si poslechnete doporučení, co na místě jíst a co raději ne. Při špatném rozhodnutí budete vděční za blízkost toalety. O svoje kulinářské zážitky z cest se s námi před lety podělil i bavič Petr Novotný.
1: Já jsem měl lodí po řece Nil s manželkou a dlouho, týden. První den jsme na palubě střídali totálně zdecimovaný zájezd, který končil, ty byli vyblitý z podoby. Protože přepadla takzvaná faraonova pomsta. Já vím, co to je faraonova pomsta, ale jestli vás to zajímá, jestli to chcete vědět, když ne, tak prostě faraoni se nám mstí, že jim lezeme do hrobek a proto čtvrtý den vašeho pobytu v těchto krajích se vám udělá příšerně zle. Říká se tomu faraonova pomsta. Pravda je úplně jiná, naše mikroflora vnitřní, ty naše bakterie a všechno, co tam ty šťávy, to všechno během těch 4 dnů na arabském světě pochopí, že se bude jíst jinak a než to pochopí, tak mu to trvá nějakých 10 hodin, kdy vám blbě, to je ta faraonova pomsta, ale říkejme tomu faraonova pomsta. Tak tohle byla typická fana, ty lidi byli úplně vyřízeni. Seděli na svých zavazadlech, ani se nesmáli, když jsem byl vtipný. Ani mi neřekli, jak to jenom čuměli před sebe a bylo jim fakt zle. A šéfová našeho zájezdu, Češka, nám řekla, prosím vás, dá se tomu předejít, ty faraon. A teď nám dávala rady, že chodíme na slunko, ať nepijeme nezdravou vodu, ať ani led si nedáváme do Coca-Coli, že i ta voda zleduje. Ne? A hlavně, ať, a teď to já jsem ještě říkal, no dobře, ale jak začala říkat, nejeste žádný majonézy, nejeste žádný podivný maso, ty vomáčky, co vám dávají k masu, nejeste, tak jsem říkal, to víš, babo, kvůli tomu jsem tady, abych nejet. To jsou předsudky, rozumíte, jaký nejeste maso, proč bych nejet maso? Když smrdí, tak ho nebudu jíst, to dá rozum, ale jinak proč bych nejet? Tam se na ty lodi jedlo u kapitána. Obrovský stůl, bylo nás 17, kapitán asi 4 členové posádky, důstojníci a turisti. Každý den jsme jedli, teď oni všichni jenom ty salátky zobali, jo. Někdy měli vlastní konzervy, májku a takový. Já samozřejmě všecko, já musím ochutnat všecko. Třetí den večer se udělalo mnoha lidem opravdu zle. Už ani nepřišli na večeři, někteří už se zavřeli v kajutě, i moje paní bohužel. A bylo jim opravdu špatně. Ráno už jich bylo hodně málo i na snídaní, bylo ještě hůř. Čtvrtý den faraon začal úřadovat. Jo, já zdravý jak rybička. Hele. Mě bylo dobře, jsem si říkal, to je ono, já mám železný žaludek. Procházel jsem se odpoledne po palubě a tak vám se na chvilku zved žaludek, pohnul se, ale opravdu na 5 vteřin takového jako... A já jsem se teď zastavil. Úplně se vidím, jak jsem byl z toho, jsem si říkal, já. To snad ne. Teď jsem se studoval, jestli mě bude špatně, jestli mě začnu zvracet, jestli ten žaludek začne bolet. Nic, úplně vůbec nic nebylo. A já tam stál, říkal jsem si, já snad ne. To si nezasloužím za tu svoji vstřícnost ke každý kuchyni. Za to, jak mám to srdce otevřený každému jídlu. A mě by faraon taky dostal, to ne. To ne. A opravdu ne, to jen faraon tak zaťukal, ale jinak nic neudělal. Večeřel jsem s kapitánem úplně sami, ty důstojníci se zblili. Já jsem večeřel úplně sám, ten čtvrtý večer, se stolem plným jídla, no a jsem si až šestý den u pyramid.

0: Jak už jsme avizovali, v Pardubicích se otevřel nový dvojdomek pro děti z dětského domova. Pardubický kraj tím završuje téměř 15-letou proměnu pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Během léta se všechny děti přestěhují do menších domácností, které je mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj se tak stane prvním regionem v Česku, který tuhle transformaci dokončí. Reportérka Anna Svobodová natáčela na otevření nového dvojdomku v Pardubicích v ulici Ketvrzy.
1: Dřív děti z dětských domovů neuměly být sami. Oni byli pořád zvyklé být v nějaké

0: děti, to jejich trauma léčíme vztahem.
1: S přestěhováním do menších domácností musel dětský domov Pardubice více než zdvojnásobit počet zaměstnanců.
0: V roce 2016 jsme měli 15 vychovatelů a jednu vedoucí vychovatelku. Nyní máme 35 pedagogů a pořád jednu vedoucí vychovatelku, takže je to náročný.
1: V komunitním bydlení už vyrůstá většina dětí ze všech krajských dětských domovů a dalších pobytových zařízení pro ohrožené děti. Zbývající děti se přestěhují během léta. Pardubický kraj s proměnou dětských domovů začal téměř před 15 lety a inspiraci hledal třeba v Anglii nebo v Norsku, říká náměstek hejtmana Pavel Šotola z koalice pro Pardubický kraj.
2: Na začátku byla úplně, bych řekl, jako největší obava z toho, že se zruší dětské domovy, tak my jsme samozřejmě zaměstnance ujistili, že dětské domovy nerušíme, že je potřebujeme jako zaměstnance, že budou tu práci dělat trošku jinak, v jiném prostředí a že vybavíme nejrůznějšími kompetencemi a že to chce nějaký čas.
1: Za tu dobu kraj pořídil pro děti více než 30 bytů nebo domků.
2: Na zvonku nikde není napsané, že to je dětský domov. Prostě mají tam nějaké příjmení, na kterém se třeba dohodnou, tím z nich snímáme tu stigmatizaci.
1: Pardubický kraj je v Česku první, který dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti. Pomohly tomu i evropské dotace. Pardubic a Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s

0: Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: deníku CZ se píše, že na Rychnovsku se v sobotu objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy, taky náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Je to páté tornádo, které meteorologové v letošní sezóně potvrdili u nás, tedy v České republice. Bylo to zhruba mezi 12. hodinou a 35. minutou a 12. hodinou a 55. minutou. A nejednalo se o tornádo v celé délce. Naopak bylo v některých okamžicích zaznamenáno více vírů najednou, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Tak snad nás žádné další kalamity nečekají a to počasí, které je dnes, vydrží delší dobu. Ale já vím, pokud sledujete předpovědi meteorologů, tak víte, že tenhle ideál kolem 25 stupňů se tady u nás dlouho neudrží. Pojďme k jazykovědkyni Dagmar Magincové. Ta nám řekne, co všechno může znamenat slovo arenda. Poslechněme si to.
1: Pronájem pozemku nebo domu, nájemný hostinec, poddanský poplatek vrchnosti, vrchnostenská budova pro čeleď, nájemné zpravidla roční a někde taky jarmareční bouda nebo místo, kde se rozložené jarmareční boudy skladovaly. Tomuhle všemu se říkávalo arenda. Šlo o výraz ze středověké latiny, který v ní byl odvozen od slovesa arendare, pronajímat. Jehož předchůdce v latině klasické sloveso redere znamenal dát zpět, vrátit, někdy ponechat, dát, darovat, anebo vrátit dlužnou věc, zaplatit peníze. Až na to darování by se tedy arenda i dnes mohla klidně do slovní zásoby pronajímatelů vrátit.
0: Zítra si řekneme více o slovu výdrholec.

0: Asi tak za 45 minut budeme vařit tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, no samozřejmě jenom ve fantazii. Máme natočenou zajímavou reportáž a bude to kachna, krásně propečená s karamelizovaným zelím. Takže na to se můžete těšit. No a teď si dáme petrželku. Tu často používáme jenom do polévky, na ozdobení jídel a je to škoda. Jak připomenou babské rady, tahle bylinka má i mnohé zdravotní benefity.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel s výrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Je 9 hodin skoro 42 minut. Co nás čeká dál? Dlouholetý ředitel Pardubické konzervatoře Dalibor Hlava má před sebou poslední týdny ve funkci. Kdo ho nahradí a jak se za léta jeho působení škola proměnila, i tomu se budeme věnovat v našem dopoledním seriálu. Stále vám přejeme krásný den.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Budek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice. O čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Možná, že jste se díky téhle písni dostali do dětství, kdy jste na letním táboře zpívali tuhle písničku někde u ohýnku s kytarama a bylo vám krásně. No, teď je vám třeba taky krásně, v 9 hodin 50 minut máme tady pro vás další hudební záležitost, která se týká konzervatoře. 6 let studia, každodenní cvičení a hudba téměř za každými dveřmi. Tak vypadá studium na Pardubické konzervatoři, kam vás tento týden zveme v našem dopoledním seriálu. Jak zjistil redaktor Willem Branda, konzervatoř navštěvuje v denní i kombinované formě zhruba 250 studentů. Podle jejího ředitele Dalibora Hlavy tak patří spíš k menším školám.
1: Máme tady klasickou hudbu a zpěv. Nemáme tady ani balet, ani tanec, ani dramatické umění.
2: Čím je specifická podle vás Pardubická konzervatoř a čím se tady liší třeba od těch ostatních?
1: No tak já se musím pochválit, nebo naši školu musím pochválit. Myslím si, že patří mezi ty lepší a úspěšnější konzervatoře. Myslím, že máme spoustu vynikajících absolventů a to je vlastně náš cíl, abychom měli takové absolventy, kteří jsou použitelní v praxi a nejsou, nevyrábíme je v uvozovkách na úřad práce. Myslím si, že naši studenti získávají ceny na národních, mezinárodních soutěžích. Máme tady špičkové soubory, jako je symfonický orchestr Banduli Feste. Pardubická muzika získala evropský titul mezi dechovkami v Německu.
2: Mluvili jsme o té uplatnitelnosti, to je taky otázka, doba se proměňuje, viděli jsme třeba, co COVID dokázal způsobit. Jaká je obecně uplatnitelnost, nebo možná co třeba radíte uchazečům a potom i absolventům, kteří jdou potom do toho reálného života na trh práce?
1: Já jim vždycky radím na začátku studia cvičit, protože ten čas, který nevěnují cvičením, tak už se nikdy nevrátí. A samozřejmě na tom trhu práce se nacházejí ve prostředí, ve kterém musí soutěžit tuto svoji práci, musí proběhnout konkurzy, ať jdou na vysokou školu nebo do orchestru a tak dále, musí být nejlepší. A to je ta správná cesta.
2: Jsou potřeba taky ostré lokty, nebo opravdu spíš ta píle, cvičit, hrát a snažit se být opravdu nejlepší v tom oboru?
1: Já si myslím, že ostré lokty tady nepomohou. Prostě jdete na konkurs a buď to jste nejlepší, nebo nejste.
2: Jak dlouho už působíte tady na škole?
1: Tak já jsem v podstatě s Pardubickou konzervatoří spojený takovou pupoční šňůrou, protože jsem tady 4 roky studoval, pak jsem si odskočil na studium na JAMU. No a pak jsem tady od roku 88 pedagogem, potom od roku 89 zástupcem a od roku 2012 ředitelem, takže ředitele to bude kolik? Vlastně 14 let.
2: A období vám už ale pomalu končí, je to tak?
1: Já budu teďka k 31. červenci končit.
2: Jaké je to končit a předávat žezlo pomyslné zase někomu jinému?
1: Jsou to takové rozporuplné pocity samozřejmě, protože nedávno jsem si říkal, co budu celý život dělat a teď už v podstatě jdu do důchodu. Ale jsem na druhou stranu rád, protože já mám 2 zástupce a jeden z nich bude pokračovat mé práci, bude ředitelem, takže já jsem v podstatě spokojen.
0: Tak to ještě upřesníme. Novým ředitelem Pardubické konzervatoře bude současný zástupce a dirigent Tomáš Židek. A právě s ním vás seznámíme v zítřejším dílu našeho seriálu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj vylepšuje komunikaci s občany pomocí aplikace Munipolis. V Rosicích na Chrudimsku sanační firma likviduje škody po povodních ze září 2024. Meteorologové potvrdili sobotní zásah slabého tornáda v okolí Rychnova nad Kněžnou. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, vítám vás. Pardubický kraj spouští svůj oficiální profil v aplikaci Munipolis. Umožní mu to lepší a rychlejší informování občanů zasíláním aktualit a novinek do mobilních telefonů, e-mailů a SMS zpráv. Služba je zdarma a funguje v systémech Apple a Android. Některá města a obce ji už k informování lidí využívají.
2: Registrovaní uživatelé můžou díky aplikaci Munipolis dostávat od kraje nejenom důležité zprávy, ale taky pozvánky na kulturní a sportovní akce nebo informace o různých anketách. Uživatelé mají zároveň možnost si navolit, jaký druh novinek chtějí v mobilech číst. Může jít třeba o informace z dopravy nebo z kultury. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Rosicích na Chrudimsku sanační firma likviduje škody po povodních ze září 2024. Těžká technika musí odstranit 1000 kubíků bahna a nánosů z říčky Žejbro. Zajistit taky testy, jestli materiál neobsahuje těžké kovy nebo další nebezpečné látky. Rychnovskem prošlo v sobotu odpoledne slabé tornádo. Jeho výskyt na asi 11-kilometrovém úseku potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Je to 5. tornádo v letošním roce, spozorované na území Česka.
3: Tornádo postupovalo přibližně půl hodiny mezi Semechnicemi a Kvasinami a způsobilo drobné škody. V Semechnicích poničilo střechy a náhrobky, v Kvasinách vyvrátilo stromy. Nejednalo se však o tornádo v celé délce, v některých okamžicích bylo naopak zaznamenáno více vírů najednou. David Macháček, Český rozhlas.
0: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům taky do škol nastupuje víc dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
0: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje, problémy můžou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat.
1: Počasí.
0: A nás čeká na východě Čech slunečno, jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost a večer místy čekáme občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda hlášená z Pardubic, silnice 3. třídy. Je to konkrétně od Sezemice ve směru na Pardubice. Havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A na co budeme lákat dále v našem úterním dobrém dopoledni? Připomínám, že je 16.6. a svátek mají Zbyňkové, tak všechno dobré přejeme. Lákám na dvě vstupenky na vítání léta na Slatiňanské plovárně. Tento pátek se koná tahle hudební akce a vystoupí Rozálie Havelková s kapelou a taky banjo band Ivana Mládka. Dvě vstupenky mohou být vaše, stačí, když se zúčastníte naší soutěže, věřte, nevěřte. No a také tady pro vás máme aktuální informaci z České Třebové. Železničáři tam zprovoznili lávku nad kolejemi. I o tom se dozvíte víc.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

ty s vykřičníkem, tak to je písnička, kterou možná neznáte ještě z našeho vysílání, zpíval nám Petr Rezek. A já už tady otevírám takovou drobnou brožuru, jmenuje se Pověsti z kraje Smetany a Martinů, ilustrovala Veronika Balcarová a tuhle knížku, takový sešitek s pověstmi nám daroval pan starosta v Dolním Újezdě, když jsme tam měli minulý týden přímý přenos. A jsou tady jednotlivé povídky o různých vesnicích v okolí Litomyšle. Jedna hezčí než druhá, no a je tady také jedna z Poličky. A tu si dovolím vám přečíst, je to takové poučení. O Honzovi, který soše svatého Jana plátno prodal. Honza z kamence moc rozumu nepobral, do hospodářství se nehodil, pletl si žito s ovsem a ječmen s pšenicí. Nakonec se vyučil tkalcem a od svého mistra dostal jako výslužku pěkný kousek plátna. Když se vrátil domů, máma ho poslala do Poličky, aby své plátno prodal a měl nějaké peníze do začátku. Jen si dej pozor na kupce, kteří moc mluví, ti nikdy nic nekoupí a jen tě ošidí, varovala ho máma. Honza na cestě do města potkal mnoho lidí. Každý chtěl plátno vidět, ale u Honzy nepochodil, protože měli moc řečí. V poledne přišel k soše svatého Jana na Poličském náměstí. Pan táto, mám plátno, koupíte? A socha nic. No tak já vám plátno ukážu. Kolik dáte, pan táto? Socha zase nic. Honza byl rád, že našel správného kupce a nechal plátno soše. Slíbil, že si druhý den přijde pro peníze. Další den u sochy nebylo plátno ani peníze. Honza se rozlobil, strčil holí do Janovy ruky, ta se odlomila a z dutiny začaly padat zlaťáky a stříbrňáky. Byly to peníze, které do sochy uložili zbožní měšťané na její opravu. Honza peníze sebral a vydal se radostně domů. V duchu chválil mámu za dobrou radu. Tolik peněz za plátno by mu nikdo nezaplatil. A k tomu ještě bez zbytečných řečí. Tak tolik jedna z pověstí, možná, že na tom něco pravdy je. Citovala jsem z drobné knížečky Pověsti z kraje Smetany a Martinů. A moc zdravíme do Dolního Újezda.

0: Je 10 hodin 16 minut a míříme do České Třebové. Moderní nadzemní lávka na místo starého temného podchodu. Tak teď vypadá nové propojení ulic Semanínská a Bratří Hubálků v České Třebové. Železničáři zpřístupnili nových 120 metrů dlouhý nadchod nad kolejemi, ale jen částečně. Reportérka Barbora Soukupová zastihla první lidi, kteří se po čerstvě otevřené lávce prošli.
1: Oproti tomu podchodu je to úplně super a tím podchodem jezdím do práce, častokrát tam prostě byl nepořádek, jo, i střepy, i v technickém stavu asi nebyl dobrý, protože tam protíkala voda.
2: Říká pan Jaroslav a nové přemostění se líbí i pánovi, který nechtěl být jmenován, ale přišel se na něj hned po zpřístupnění podívat. Navíc si pamatuje i most, který tady podle magazínu Železničář stál do roku 1960.
3: Já jsem zažil ještě ten starý betonový, říkal se tomu Müllerův most, Müllerák, a ten byl jako dva oblouky, protože to nebylo tak široký, že jo, ty kolejiště, až to předělávali na ty nákladní vjezd a tak dále, no tak co tomu říkáme, to dobrý, no.
2: A oproti podchodu třeba?
3: No to bude lepší, protože tam v poslední době byla hruza, tam to smrdělo, prostě výkalí a i když já jsem tam s kolem jezdil, že jo, abych jsem šel přejít na druhou stranu, tak jsem tam šel kolem. No.
2: Bývalý podchod je zatím ohrazený přenosným oplocením. Ještě tento týden ho ale dělníci zapečetí a měli by začít bourat vstupní část u ulice Semanínská. Až budou oba vstupy zasypané, bude vnitřek podchodu sloužit k technologickým účelům, říká stavby vedoucí Filip Andrš.
4: Se místo něj bude budovat kabelovod, takže tam vlastně vedou páteřní kabelové trasy. Budou tam vkládat nějaké šachty kabelovodní a přepojovat vlastně všechny trasy. No. To právě musí být pak v tom roce 28 už jakoby všechno v provozu, takže lávka musela být teď hotová předem. No.
2: A práce budou pokračovat také na nové lávce, která je teď přístupná jenom po schodišti. Ještě chybí výtahy, které ale brzy přibydou, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Výtahové šachty jsou v současné době už vybetonované. Osazování a zprovozňování výtahů pak bude spolu s dalšími pracemi probíhat ve druhém pololetí. Kompletní zprovoznění všech součástí nové lávky předpokládáme do konce tohoto roku.
2: Hotová lávka bude mít na okrajích ještě věže, které budou po dohodě s městským architektem ozdobené reliéfy lokomotiv. Na straně od ulice Semanínské ještě přibude vyhlídková plošina, ze které lidé uvidí na celé nádraží. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: kachnu v našem dobrém dopoledni, tak bude kachna. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. A šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtenštejnové. A vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše během našeho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Je tedy na mě, abych je znovu vyjmenovala. Jsou to Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám na trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamícháš.

0: zamíchám. Já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude. Ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu. Jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
0: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného
0: prsa
1: magazínu.
0: Prsa jako prsa. Ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
0: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
0: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nevím moc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
0: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
0: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
0: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
0: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
0: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžice medu, 2 lžice sojový omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžice oleje. A budeme jí dělat 6.
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
0: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. A na zelí potřebujeme
0: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
0: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel. To znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
0: A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
0: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
0: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
0: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
0: Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
0: Deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
0: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
0: Bomba.
1: Super.
0: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí.
2: Ideál.
0: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
3: Tak věříme, že vy to zvládnete bez potu. Kachna je opravdu skvělá, jak plněná paštikou, a to zelí luxusní, vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka. Najdete na www.pochoutkovirok.cz a pospěšte si s tím, protože ve vedru už potom na kachnu nebude chuť a vedro bude až o víkendu. Je tam samozřejmě taky původní recept od Tibora Novotného z Jarošova, můžete si je porovnat. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko a půjde o miletínské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: My taky jdeme tou naší dopolední rozhlasovou cestou a dostáváme se k soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: A hrajeme stejně tak jako včera o dvě vstupenky na vítání léta na Slatiňanské plovárně. Akce se koná tento pátek, kdy už má být skutečně léto, má být nádherné počasí a čeká vás tam večer plný skvělé hudby a atmosféry, který zajistí Rozálie Havelková s kapelou a hlavní hvězdou večera pak bude banjo band Ivana Mládka. Takže tohle to je tady k dispozici. No a když je řeč o plovárně, tak si pojďme o těch plovárnách v našem kraji něco říct. Nejstarší plovárnou v Pardubickém kraji, která bez přerušení funguje dodnes, by měla být ta Tyršova plovárna ve Vysoké Mýtě, tedy prvorepubliková. Ta byla otevřená v roce 1931 a díky svému původnímu retro stylu a dřevěným kabinkám si zachovala neopakovatelnou prvorepublikovou atmosféru. Ale teď pozor, co se týká vzniku, kam se hrabe Vysoké Mýto. V Pardubicích, a to už je tady naše soutěž, vznikla slavná občanská plovárna, říkalo se jí občanka, už v roce 1877, jako vůbec první městská plovárna na Labi. Tak co myslíte, je to možné? 1877. Zkusíme se zeptat. 726, 46, 48, 48. První odvážlivec je na telefonu a já vás můžu pozdravit. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady Pavlína. Já jsem vypínala rádio.
0: Já jsem slyšela.
2: A já si myslím, že to dneska nebude pravda. Já vím, že jako koupaliště Dachová tady na Hořicku bylo brzo.
0: Mm-hmm. Vy to berete tak to Novobydžovsko a tak, jo, podle toho vašeho bydliště. Takže si říkáte, že ta první republika tam
2: myslím
0: vznikaly.
2: Si, že, první spíš jako byla tady někde blíž u nás, jak u vás. takže věřit nebudu.
0: Dobře. Já si zůstávám u toho svého roku 1877. Vůbec
2: bylo
0: první městská plovárna na Labi.
2: Možné to je.
0: Ale vy mi nevěříte, Pavlíno.
2: Ale já vám nevěřím.
0: Dobře tedy. I tak vám děkuju za váš tip a přeju krásný den.
2: Ano. Naschledanou. Tak krásný den, naslyšenou.
0: Co další posluchač? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Hana a já tomu věřím. No, on spíš manžel, ale tak já mu věřím taky.
0: Aha, tak to je zajímavé, tak to je hezké, že posloucháte spolu s manželem. Manžel je nějak přes ta historická data, odborník?
3: No, není, ale oni pracovali na cihelně, tak on říká, že něco mu to takhle jako říká o tomhle
0: Perfektní, no na cihelně ano, přesně tam to bylo, tam, co je teďka ten most a zdýmadlo, tak tam byla ta první městská plovárna na Labi. A jde nám o ten rok 1877 a vy díky manželovi říkáte, že ano, že to mohlo být takhle brzy.
3: Ano, a jestli to nebude pravda, tak bude bitej, bude bez oběda.
0: A to já vám teda nevěřím, paní Hano. Ale je skvělé, že máte smysl pro humor. Moc ho pozdravujte a pěkný den.
3: Děkuji. Tak
0: naschledanou. A ještě do třetice se nám někdo hlásí. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Alena z Pardubic.
0: Dobrý den.
4: A my tomu taky věříme. Manžel mě říká, že to je možný. On je vodák bývalý, takže by to mohlo být, ale já půjdu mimo soutěž.
0: Na plovárnu do Slatiňan?
4: No ne, to
0: se vám
4: ne,
0: nechce.
4: Tento víkend, jako se
0: jasně,
4: mě to nehodí.
0: Chápu, ale nedalo vám to a musela jste si to říct, paní Aleno.
4: No,
0: že?
4: Právě.
0: Dobře, tak taky moc pozdravujte vašeho muže.
4: Uvidíme.
0: Pěkný den, naschledanou.
4: Dobře, také, naschledanou.
0: Pokud byste se chtěli zapojit do naší soutěže, ještě jednou připomínám, že hrajeme o dvě vstupenky na vítání léta na Slatiňanské plovárně. Bude tam zpívat úžasná Rozálie Havelková s kapelou a banjo band Ivana Mládka a je to teď už v pátek. Kdo by měl zájem, určitě ještě napište na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dnes je to jednoduché, věřte, nevěřte, tvrdím, že v Pardubicích vznikla občanská plovárna už v roce 1877.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na plovárnu do Slatiňan v pátek. To tam rozzáří Rozálie Havelková s kapelou a taky banjo band Ivana Mládka. Dvě vstupenky dostane jeden z vás a teď je tady otázka, kdo věřil nebo nevěřil tomu, že první občanská plovárna v Pardubicích vznikla už v roce 1877 jako vůbec první městská plovárna na Labi. Teď akorát otevřel dveře František Lubocký do studia, takže slyší úplně poprvé tohle informace.
1: Mě brouka do hlavy.
0: Věřil bys tomu?
1: Hodně dlouho byla ona, a už tam zase snad bude na Labi plovárna, ale jestli to bylo 18, to si myslím, že bylo díl.
0: Já to bylo později. No, tak já to vezmu od Adama. Ano. Lidé se od pradávna chodili koupat do Labe, nepravidelné dno, ale bylo nebezpečné. A tak hlavně rodiny s dětmi uvítali možnost vykoupat se v dřevěných bazénech ponořených do koryta řeky. Plovárny nabízely i jiné atrakce, klouzačky, dřevěné vory, hřiště, dokonce i plavčíka. No a mezi historická místa v kraji patřila slavná občanská plovárna v Pardubicích. Ta vznikla už v roce 1877. Jako vůbec první městská plovárna na řece Labi. V průběhu let ale zanikla, takže dnes už nefunguje. Dneska tam je to koupaliště na Cihelně.
1: A když pambu a městská rada dá, tak tam se snad zase vybuduje v Brzku další plovárna.
0: No, to uvidíme. To uvidíme, ale zajímavé je ještě, když se podívám do té historie, tak vstupné stálo 10 zlatých a pro ženy byly denně vyhrazeny zvláštní hodiny, aby i dámy ve volném plování se cvičiti mohli. A v 30. letech minulého století navštěvovalo tuhle občanku až 13 000 hostů ročně. Tak tolik tedy zajímavost. Kdo věřil, tak dnes dobře udělal. Pobavila mě paní posluchačka Božka, která napsala, asi to nebude pravda, říká muž, že v té době ještě lidé neuměli plavat.
1: A to asi jo.
0: Tak pojďme. Nebo ty můžeš dneska mě s tím pomoct.
1: Takže ti s tím pomohu, něco jsem vytáhl, sám nevím co.
0: Ukaž. Je tam pan Josef H., který posílal e-mail. Gratulace. Užijte si Slatiňanskou plovárnu, pane Josefe, a poprosím ještě, abyste nám napsal adresu, ať víme, kde nahlásit potom, jakou adresu přímo v té plovárně získáte vstupenky. No a podle hlasu už slyšíte, že František Hlubocký je tady, to znamená radioporadna na krásné letní téma. Za chvíli začne, můžete ještě rychle sepsat nějaký ten zahrádkářský dotaz na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Zisk nemocnic Pardubického kraje se loni snížil. Sousední Hradec Králové bude po zásahu antimonopolního úřadu znovu hodnotit nabídky na stavbu nového náměstí. Europoslanci budou hlasovat o definitivním zákazu takzvaných svlékacích aplikací. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné sluné dopoledne z Pardubic. Nemocnice Pardubického kraje měly v loňském roce zisk přibližně 140 milionů korun. To je o 51 milionů míň než v roce předchozím.
3: Síť pěti krajských nemocnic přitom utržila v loňském roce za zdravotní služby více než 7 miliard 200 milionů korun. Meziročně je to nárůst téměř o 6%. Důvodem nižšího zisku byly hlavně vyšší výdaje, například za platy zaměstnanců. Pardubický kraj, který nemocnice zřizuje, chce letos začít s rozsáhlou rekonstrukcí Svitavské nemocnice, která bude patřit k největším zdravotnickým investicím v regionu za poslední roky. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
1: Sousední Hradec Králové po rozhodnutí antimonopolního úřadu znovu vyhodnotí nabídky v tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Původní výběr vítězné stavební firmy úřad zrušil s tím, že město při hodnocení 100-milionové soutěže postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Radnice rozhodnutí respektuje a odvolání podávat nebude, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Úřad ve svém posledním rozhodnutí vytkl městu pouze způsob posuzování zkušeností stavby vedoucích určených k hodnocení, což bylo jedno z kritérií veřejné zakázky, jejichž zadávací podmínky schválila rada města i zastupitelstvo. Město má sice možnost se proti rozhodnutí formou rozkladu odvolat, provede ale nové hodnocení v souladu se závěry úřadu.
1: Pokud se podaří svolat hodnotící komisi v co nejkratším termínu potom, co 23. června rozhodnutí nabyde právní moci, mohla by rada města vybraného dodavatele schvalovat na svém řádném zasedání v polovině července. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
5: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
6: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
5: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost, večer čekáme místy občasný déšť a přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 4 mm, tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré, aby jo dnes jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 4 minuty po 11. přesně, jak už víte z našeho vysílání, rušno na silnicích Pardubického kraje. První nehoda komplikuje provoz přímo v Pardubicích, 630, a je to ve směru od Cezemic Na Hůrkách. Tam se stala nehoda hned 3 aut, jsou to 2 osobní auta a dodávka. Je to ve zúžení, tam, kde pracují na silnici. V tuto chvíli je tam policie, pohybují se lidé na místě, je to tam velmi nebezpečné. Další nehoda hlášená z Chrudimska, silnice 305 před Skutčí, taky havarovalo nákladní auto. A ještě jedna komplikace nákladního a osobního auta, tentokrát Pardubicko ve směru na Seč a Starý Mateřov. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tak jsme rádi, že jsme tady v klidu našeho studia. No a František Hlubocký už míří do křesla, ve kterém ještě stále sedí Petra Beránková. Ta už má dnes volno a my budeme besedovat o zahradě. Budeme zahradničit, těšíme se na vaše dotazy. Máme to tady vyzdobeno. Krásná levandule už nám tady voní, tak jdeme na to.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Rádio Poradna.
1: Tak jsme díky písni krásně rozběhnutí s Františkem Hlubockým. Ještě jednou tě vítám ve studiu. Pěkný den.
2: Děkuju.
1: Budeme zahradničit a slíbili jsme za prvé něco pěkného, vonavého, což je ta levandule, kterou si přinesl.
2: Otvírám léto, přinesl jsem levandule, ale on je, myslím, v neděli vychází první letní den. Už s tím nic nenaděláme, už nám jaro končí.
1: Ano, je to tak, letní slunovrat 21. Ano, a den otců dokonce.
2: A den otců, a to ani nevím, že mám svátek taky. A na první letní den, tak to mám radost.
1: Obdaruješ sám nějakou tou květinu.
2: Ano, něčím se, no já se na ně podívám, mně to stačí. A mě může obdarovat nějakou květinou jinak zpracovanou třeba. Plody nějaké květiny mohou být i nějako zpracovány.
1: Jo, takhle, dobře, tak to si rozvedeme.
2: Do džemu samozřejmě.
1: Já rozumím, ano. Ale pojďme ještě k té levanduli, kterou ty si přinesl, to je taková ta klasická.
2: Ano, to je úzkolistá. Levandulí je několik druhů. My jsme dodenávna, čo teď, jak se otevřel svět, tak se prodávají v květináčích různé druhy levandulí dovezené. Některé tady zimují, některé ne, ale tohle je ta levandule lékařská nebo úzkolistá, jak je kdo zvyklý říkat, která už se tady po celá staletí pěstuje v zahradách klášterních jako léčivka. Mm-hmm. Levandule je úžasná věc, blahodárně působící na naše vnitřnosti, na naši psychiku. Takže doporučuji všem, kdo má místo některé takové vysluněné, kde ani nemůže zalejvat, anebo se mu nechce.
1: Kamenité.
2: Tak ať si tam zasadí levanduli, nechá jí tam být, ona vydrží leta. Já jí mám třeba...
1: No řekni ten tvůj případ, ty jsi ani nesázel, ty jsi sel. No já, nebo samo
2: ona se
1: to
2: tam
1: samo.
2: Napřed vysela, já už jsem pak rozséval. No zkrátka podle plotu vede chodník dlážděný, samozřejmě.
1: Ano,
2: to bývá u nás v Pardubičkách a je tam zbyla u podezdívky taková úzká mezera, několik centimetrů, 3-4 centimetry. No a zřejmě tak, jak třeba my i ty rostliny prodáváme, tak se tam někde vytratilo několik semínek. Pak jsem z jara koukal, říkám, je tady rostou levandule, kde se tu vzali, no tak je tu nechám, tam se tu bude. Ono se jim tam opravdu líbí a je jich teďka možná taková 8 nebo 10 metrová řada, jeden keř vedle druhého, protože
1: to nádhera.
2: Jak odkvetou rozsypávám je neustále a jim stačí, když byly teď ta největší sucha, ty 3 týdny nepršelo, tak jednou jedinkrát už se mě jich zželelo, dal jsem vodu. Jinak ne, protože oni jim vyhovují kamenité, ale i tyhle vydlážděné plochy. Jí stačí pár centimetrů volné půdy, kde by se mohla uchytit a kde vyrůstá. Ona už si ty kořeny právě rozloží sama pod těmi dlaždicemi nebo pod těmi kameny a tam, když se v létě, jestli se někomu stalo, že potřeboval něco předláždit, tak zjistí, že vlastně, když zvedne tu dlaždici, tak tam v největším suchu je pořád ještě trošičku vlhko. Takže ona si vodu někde sama dokáže nalézt a teďka jenom doporučuji, kdo se rozhodne vysadit a pěstovat, tak v tuhle dobu, když začíná kvést. Řekněme, 2/3 toho klásku jsou rozkvetlé a nahoře ještě trocha poupátek. A ráno, řekněme tak, do těch v 10, v 11, díl už zase asi ne, no jako nevadilo by to, ale je nejvonavější, tak nastříhat, pověsit pěkně hlavičkou dolů, někde, aby se usušila a pak celou dobu až do jara může být někde na stolečku, doporučuje se třeba i do polštářku, kdo má špatné spaní, tak i pak ty větvičky všechny usušené, protože ta vůně blahodárně nás uklidňuje, hezky se nám spínká.
1: Já už jsem úplně uklidněná, Františku, teď díky té levanduli. Ale pozor, my jsme slíbili ještě minule, to jsme už nestihli hvozdíky, karafiáty. Teď tady čtu, že hvozdík je velice heterogenní rod, obsahuje okolo 320 druhů, ale jsou to takové ty drobné karafiátky, no prostě radost pohledět, tak za chvíli se jim budeme věnovat a potom už se vrhneme na postřiky.
2: Pracovat budeme, práce šlechtí.
3: Kup mi den, kup mi

0: Zdravíme levandulovou paní Olgu Pospíšilovou na Chrudimsko, teď jsme si tady o ní povídali. No ale jdeme k těm hvozdíkům, něco o nich málo aspoň řekněme.
1: Něco jenom málo, protože hvozdíků je opravdu mnoho, ty jsi to četla, že jo? Takže od krásných na louce až vzácných hvozdík, třeba pířity, ono jich několik, to jsou takové ty, nebo hvozdík, kartouzek, že jo, to jsou takové ty malinkaté fialové kvítečky, že jo, ale vždycky to připomíná ten karafiát, jasně. Takže hvozdík karafiát je zase jeden z hvozdíků, pak je hvozdík bradatý a tak dále, ale já jenom maličkost, jsou mezi nimi skalničky, nízké trválky, které nádherně voní a miluji jejich vůni, takovou doskořicová, takovou jako štrudl, když se upeče. Třeba, že jo? Pak jsou květináčové z tohohle zahradnického hlediska a to, co se prodávají ty řezané, říkáme karafiáty, to jsou také hvozdíky, to jsou jiné druhy, ale jenom maličkost pro zajímavost. I Čechy dali jeden druh hvozdíku a možná on už teď není přes příliš populární. Babičky 100% znali, byla to veliká tradice klatovské karafiáty. Možná někdo ten pojem zná. A ten se, opravdu Klatovy jsou vyhlášené, že tam se pěstovali, nebo pěstují i šlech.

0: Jsou to takové jako spíš letničky.
1: Ano, takové ty drobnokvětají do truhlíku by byly hodné.
0: Do truhlíku,
1: krásné.
0: Do záhonu, že jo. I do vázičky, do malé vázičky se z nich dá řezat, protože se pěstují, nebo dají pěstovat v řádkách na záhonech v různých barvách a krásně vydrží ve vodě hlavně.
1: No, je to takový držák, bych to řekla.
0: Držák, ale oni jsou všechny karafiaty. Já říkám, ono to zní až nehezky. Já říkám, karafiaty to jsou dělníci mezi květinami. Ty si nevymýšlí, že jo, když si je dáme do vázy, stačí jim čistá voda a pracují, ne. Tady pracují na tom, aby potěšili naší duši.
1: Výborně, jak to byla podsta karafiátů. Mimochodem, našla jsem tady zprávu z městského úřadu z Klatov, že současná ta organizace zahradnická nebo zahrádkářská v Klatovech čítá 14 členů, z toho 8 se věnuje výstavní činnosti a hlavním cílem je udržet tradici pěstování těchto karafiátu.
0: Je to pojem, je to světový pojem, který dali Čechy.
1: Ano. Tak a teď už jdeme na dotazy. Nedá se nic dělat, Františku.
0: Ano, jdem pracovat.
1: Máme tady vzkaz od paní Petry. Určitě budete dneska mluvit o rajčatech. Tak bych potřebovala radu ohledně postřiku proti plísni. Od minulého týdne se chystám postříkat, ale pršelo, takže chci dnes nebo zítra, snad ještě není pozdě. Takže kolikrát by se měl postřik provádět, všechny podrobnosti k tomu. Tak teď začneme a v dalším vstupu budeme
0: není
1: pokračovat.
0: Není opravdu pozdě a úplně se mě to hodí tohle téma, já jsem si ho připravoval taky. Tak ano, nejdřív začneme plísní bramborovou, což jest na rajčatech, na bramborách, ale pak ještě bude pokračovat plíseň okurková, cibulová a tak dále. Naštěstí tyhle plísně, byť to jsou různé druhy, jsou si podobné a nejčastěji napadají právě po delší době dešťů, která byla, přijdou takové ty teplé, dusné, parné dny, kdy je vysoká vlhkost a to už je tady. A to je pro ně, šíří se vzduchem a tam jedině hlavně prevence je, pokud možno, aby zůstávaly suché listy rostlin. Proto mnozí, kteří pěstují rajčata třeba u zdi v pytlích, nemají problémy. Protože ta plíseň, to jsou spory, které letí vzduchem, šíří se a přilepí se na vlhký list. A už si tam začne dělat svoje.
1: Zeď to chrání přece jenom.
0: A když to tam u zdi je sucho, tam nevzniká třeba rosa. Ona stačí rosa jenom. Takže doporučuju opravdu teď preventivně v nejbližších dnech. A já to teda teď vyjmenuju, nebudu se stydět.
1: A nebo víš co, počkáme, až posluchači klidně můžeš vyjmenovat, ale oni si přinesou tušku a papír. A taky
0: nebo
1: dáme
0: tak,
1: písničku.
0: Až si přinesou tušku a papír a budeme jmenovat.
1: Výborně.
2: O čem se mluví?
3: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
2: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak papíry, tušky jsou už doufáme nachystané, takže můžeme začít diktovat, co udělat proti plísním, které teď zřejmě budou hrozit rajčatům hlavně.
1: No, ano, přichází čas. Brambory, rajčata, cibule. Podle toho, v jakém stavu má kdo i česnek, to jsou stejné choroby a okurky. Ale naštěstí na tohle na všechno zabírají podobné nebo stejné přípravky. Tak tady nejčastěji nebo nejdéle používané a oba dva jsou si rovnocené je šampion nebo kuprikol, kdo ještě má, dneska je to jiný výrobek, ale stejná účinná složka je měď. Pak je ortiva, ta je zase na jiné bázi, ale je výborná, ona zase likviduje pro změnu i padlí. Takže taky je to rovnocenný přípravek. No a pak ještě magnikur, topaz, to jsou ty další, ale jak si s dovolením ty první dva nebo tři si myslím, že jsou nejistější, fungují. Takže je nutno pokrýt a to platí pro všechny, dvojnásob to platí, až si pak budeme povídat o škůdcích živočišných nebo v mizích, dokonalý pokryv. Protože to nejsou žádné, jak by to řekl, ultrajedy, které tyhle ty fungují tam, kde jsou. Takže to chce nelitovat peníze za pořádný postříkovač, který pěkně jemně mlží. Dají se dneska koupit. Já vím, třeba 800 se nikomu nechce dát za kloudný.
0: Ale vydrží to zase.
1: Ale vydrží to a usnadní to. Ušetří to čas, usnadní to práci. A pěkně ze spoda, ze zhora, z rubu, z lícu, ze všech stran ty listy a včetně stonku ty rostliny pokrýt. No a máme zhruba tak na 14 dní, na 3 týdny vystaráno.
0: To musíme... jsou tedy klasické, jak si říkal, šampion, kuprikol, ortiva.
1: Ortiva, tak. Ano, tak, tak, tak. To jsou ty nejvžitější a nejsou nijak jedovaté. Je tam poměrně krátká ochranná lhůta, ale pak se jsou ještě další dražší, což je třeba ten magnikur. Jo, to je v pohodě, to je rakouský přípravek a ten už patří tedy mezi ty, jak bych to řekl, eko. Ale jo, funguje taky akorát, že tam je ta spotřeba větší, má to svoje nevýhody.
0: No a to právě nás zajímá, protože ty jsi řekl, že to vyzkoušíš. Vyzkoušíš ty ekologické přípravky, ano. Teď se o tom opravdu hodně mluví, jestli to funguje. Tak jak jsi postupoval, jak no, je výsledek?
1: Větší problém právě je s likvidací hmyzí škůdců, kde tedy na to, co se letos smí prodávat, že jo, co kdo má doma z minulé doby, nebo co kdo doprodal dobře, takové ty chemické, opravdu se dostávají do obchodní sítě pro malospotřebitele, ne pro velkozahradníky, tyhle ty ekopřípravky. A tam platí dvojnásob to, co jsem říkal, pořádně ty rostliny pokrýt a tam se musí i čas od času teda opakovat přinejmenším po těch vrcholech. První postřik teda celou cugrunt rostlinu, ale ona jak dorůstá, tak ten přípravek s ní neroste, pak tak zase třeba za 10, za 14 dní zase cugrunt, znova cugrunt česky, jak se říká, ale mají velkou výhodu, tyhle ty přípravky, oni jsou bez ochranné lhůty, takže takhle já stejně každému říkám, hele, 3 dny nesklízej, postříkej před sklízní, ale 3 dny bych to nechal a pak teda po umytí bez problému, oni bývají velice často na takové olejové bázi.
0: To mě právě zajímá, co v tom je tedy?
1: Jsou tam různé výtažky, v mnohých jsou, není to jednotné, ale v mnohých jsou. Původně to byly třeba pyretrin, což jsou výtažek z rostliny zvané pyretrum, která tím sama chránila sebe proti škůdcům. A teďka už se sice synteticky vyrábí, ale je to ta samá látka na té bázi, tudíž je nejedovatá naprosto. Funguje dobře, ale funguje v tom místě, kde je. Musíme se trefit na toho škůdce nebo tomu škůdci pod nos.
0: Že když máme doma třeba 5 rajčat, tak... to lze,
1: no,
0: takhle si to pěkně hlídat.
1: Já jsem zkoušel právě na ty živočichy, jo, na tyhle ty hmyzí škůdce, tak když jsem si s tím dal práci, zabrali bezproblémově, může se přidat vždycky, což doporučuju, tak, jak ten přípravek máme, naředíme podle návodu a zhruba do litru té tekutiny toho naředěného přípravku před postříkem dá takové 2-3 kapky saponátu, jaru třeba. Mm-hmm. On je jako smáčedlo. Daleko lepší, protože mnohé ty hmyzy nebo mnozí hmyzáci a hotovo se sami těmi svými výměšky jak bych řekl chrání. Je to takový deštník, že ten přípravek se jich nechytne, když to ten jar, který tam je, umožní, že teda žádný takový neutečeš. Ale ještě jedna velice důležitá věc před každým postříkem. Projděte napřed ten porost, obejděte ty rostliny a všechny nemocné, špatné, hodně obalené listy, všechno předem odstranit. To, že ten list, který je špatný, tím, že ho už třeba napůl suchý, že ho postříkáme, my ho nevyléčíme. Žádný přípravek nemá kurativní účinky, rozumím, aby hnědý list zezelenal.
0: Špatné musí pryč.

0: Máme tady dotaz od paní posluchačky Vlasty a také zrovna nám tady bliká další, tak jestli vydržíte chvilku, paní Vlasta má přednost a my jsme se tady teď trošku nasmáli, protože ona říkala, že jí na paprikách řádí štipka, nebo jak to říká, a taky ušák. A to je všechno název pro škvora obecného. My jsme říkali střihavka. Že jo. No a říkala, no řádí nám tam ta štipka a mám tam dírky na paprikách pařníku.
1: No, může se to stát takhle. Ten škvor není primárně sám pro nás není škodlivý. On jde za hmyzem, tam on je dravec. Takže třeba mšice a ten drobný pro nás škodlivý hmyz jsou jeho potrava, takže on jde za
0: užitečný
1: nimi.
0: Tedy.
1: On je v podstatě užitečný. Ale když třeba s náhodou, on se sám celý den pod mě skovává někde v chládku, ve vlhku, ve stínu, to stačí položený hadr nebo něco, někde zalézou pod to nebo pod listí a vylézá v noci. A když třeba si náhodou na paprikách a taky v slimáci rádi vylézají v noci, ty taky, každý mě říká, že já slimáky nemám a jak to, že to žere, pam, jo, protože nevidíš, tak si tam vem židli a seď tam celou noc. Ne, takže něco napřed na té paprice, třeba mladou papriku, slimáci dokáží dělat tyhle ty malé kulaté dírky i do prostředka listů mnohdy. Slimáku je také výzdruhu. A ten škvor to zase následně jde za nimi, on tam vidí dírku a on se do té papriky chodí skovávat. Takže on ty dírky nedělá, ty tam dělá něco jiného, takže chrání se proti hmyzům, mšicím a tak dále, ty on vyhledává jako svou potravu a chrání se proti slimákům.
0: Ano, takže štipku necháme na pokoji a teď bereme telefon. Takhle živě do vysílání, dobrý den, vítejte. Františka, poprosím o sluchátka, aby si nasadil.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Marie. A já mám už spoustu let levanduly, ale jak poznám, jestli je to ta lékařská.
1: Velice snadno. Má krásnou modrou takovou tu levandulovou. Ona to není čistá moc. To je taková
0: lehce
1: dofialová. Má úzké listy. Je tady u nás krásně zimovzdorná. Miluje to suché místo a voní, celá voní nádherně.
2: Takže taková ta tmavě modrá, to není ona, jo?
1: Takhle, jsou už jiné druhy.
0: Jaké kultivary?
1: Kultivary, a už jsem viděl, i máte vypravdu, jestliže má úzké šedivé listy a voní, tak je to pouze jiný barevný kultivar a v klidu je lékařská.
2: Dobře, děkuji, jdu
0: Tak ať vám krásně voní a děkujeme za dotaz. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a my máme ještě poslední šanci se zmínit tady o těch plísních a nejenom na zelenině, ale teď kvetou nádherně růže. Některé bohužel ta voda zničila, ale tak déšť jsme si přáli, nedá se nic dělat, ale taky teď hrozí plísně na růžích.
1: Určitě ošetřit, nenechat, stávají se pak takové ty hnědá skvrní, to se to přímo jmenuje, kulaté hnědé skvrnky po lístech a listy opadávají. Nutno ošetřit ty růže, přesně teďka ostříhávat. Tedy květy už odkvétají některé, tak se vždycky nechává tak z té původní stopky, kde byl květ třeba 2-3 pupeny, že ho nebát se snižovat, ale to ošetření je nutné a tady teda si dovolím říct, snad mě nezavřou za to jeden jediný přípravek, který se tady u nás ošetřil, jmenuje se multiroze a je dokonalý tím, že on likviduje současně tyhle ty všelijaké jako houbové choroby, ale současně i škůdce mšice. Takže tam vlastně, jak se to říká, dvě nebo tři v jednom, nebo jak,
0: ano,
1: jak to
0: ano,
1: je teďka
0: ano,
1: moderní.
0: Zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Multifunkční.
1: Multifunkční přípravek.
0: Ty jsi taky takový multifunkční. My moc děkujeme za to, že jsi nás zase takhle nastartoval do té sezóny zahradnické, letní a těšíme se za 14 dní. Zase se uvidíme.
1: Budu se těšit, tak to je. Práce zahradnická není lehká, ale výsledek je nádherný.

0: A jako vždy se opět díváme v tomto čase do kalendáře a dnes si připomeneme 40. výročí otevření tenisového areálu na Pražské Štvanici. Znají předškolní děti tenis? Nebo ho dokonce i hrají a ví, jaká jsou pravidla? Tak na to se zeptá naše mladá redaktorka Tereza Beránková.
1: Tím pálíš míček a hraje za soupeřem.
2: Že taky hrajem backhand a forehand.
3: A jak se hraje?
2: Forehand se hraje jednou ruka, backhand se hraje obouma.
3: Ty hraješ tenis?
2: Ano.
3: A jak dlouho hraješ tenis?
2: Hodinu.
3: Ty taky hraješ tenis?
2: Má.
3: A víš, co je tenis?
2: Jo. Někdy to hraju jako badminton, spíš hraju, ale u babičky. A já jenom jednu hodinu někdy, tak chodím s taťkou. Na jeho hodinu, má 2 hodiny.
3: A s kým hraješ tenis?
2: S panem trenérem Bérou.
3: A musíš hodně trénovat?
2: Ano.
3: A co všechno na tenis potřebujeme?
2: Pálku.
3: A jak ta pálka vypadá?
2: Taková je skola jak pláčka. Musíme potřebovat raketu a ona vypadá tak, že má jako držák a je kulatá a má v tom ten čtverečky.
4: To na to potřebujeme sportovní tričko, pálku a nějaký míč. Check.
3: A potřebujeme mít i nějaké sportovní oblečení?
2: Jo, musíme kalhoty nebo kraťasy nebo mikinu nebo tričku.
4: A nebo sukínku na tenis.
2: A nebo šoutovku.
4: A nebo kraťasky a všechno, co může být na tenis.
3: A kde se tenis hraje?
2: Na kurtu.
3: A jak takový kurt vypadá?
2: Má taková je bublina bílá a máš tam 2 části.
3: Jaké 2 části?
2: No, že tam nějaký lidi 2 hrajou vedla a 2 další vedla.
4: Může to být na takovém hřišti.
2: A ještě může to být na venkovním. A musí tam být ještě síť.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Tak víme, že Jan Nedvěd mladší bude dnes po 13. v našem vysílání a po 12. už Mirek Hruban je tady se mnou ve studiu. Krásný den, Myš tady pracuje na 100%.
3: Slyšíme to ťukání. Ano, protože já se koukám, zjistil jsem, že dorazí do dobrého odpoledne náměstek primátora Jakub Rychtecký a povídat si budeme o preventivní akci pro seniory Kroky bez násilí. Tak mě zajímalo to téma našeho rozhovoru. Písničky od srdce, na ty bych chtěl rád pozvat. Ty startují už za malou chvíli, takže nám pište klidně hned teď na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: A do domku?
3: Do domku pro Kopa Diviše.
2: Se podíváte taky?
3: Jo, takhle!
2: No.
3: Ano, podíváme se tam s naší regionální stopařkou Milenou Vápeníkovou, která pozve i na muzejní noc.
2: Krása, modré nebe nad hlavou, a to nám taky nechybí. Jdeme na to.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT 2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Archeologové v Chrudimi odkryli stovky let staré hroby. Pardubický kraj vylepšuje komunikaci s občany pomocí aplikace Munipolis. Soud začne v září projednávat žalobu Seznam.cz na premiéra Babiše kvůli ochraně pověsti. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. V Chrudimi archeologové odkryli stovky let staré hroby. Zkoumají prostor Michalského parku, kde radnice plánuje výrazné stavební zásahy. Místo přitom několik století sloužilo jako pohřebiště. Kromě kosterních pozůstatků se v zemi našly také třeba historické hračky, dodává archeolog Jan Musil.
4: Z takových zajímavých nálezů, jako které jsme úplně jako nepředpokládali, tak zmíníme dětské hračky, tedy v podobě kuliček a hracího žetonu, se kterým se dala hrát ať už dáma nebo mlýnek, nebo jiná desková hra, to je takový, jako řekněme, méně obvyklý nález.
3: Pardubický kraj spouští svůj oficiální profil v aplikaci Munipolis. Umožní mu to lepší a rychlejší informování občanů zasíláním aktualita novinek do mobilních telefonů, e-mailů a SMS zpráv. Služba je zdarma a funguje v systémech Apple a Android. Některá města a obce ji už k informování lidí využívají.
5: Registrovaní uživatelé můžou díky aplikaci Munipolis dostávat od kraje nejenom důležité zprávy, ale taky pozvánky na kulturní a sportovní akce nebo informace o různých anketách. Mají zároveň možnost si navolit, jaký druh novinek chtějí v mobilech číst. Může jít třeba o informace z dopravy nebo z kultury. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V Rosicích na Chrudimsku sanační firma likviduje škody po povodních ze září 2024. Těžká technika musí odstranit 1000 kubíků bahna a nánosů z říčky Žejbro. Zajistí také testy na to, jestli materiál neobsahuje těžké kovy nebo další nebezpečné látky. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už ale dříve řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média Seznamu dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Už jen dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dříve odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
6: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanických druhů poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněné i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
3: Podle Chaloupky hlásí pěstitelé jabloní v některých lokalitách propad úrody až o 80%.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno, od západu bude přibývat oblačnost a večer místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak slabě klesne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Nákladní auto bouralo na silnici číslo 305 mezi Skutčí a Luží. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Polední zprávy jsou za námi a teď už nás čeká 60-minutovka plná vašich vzkazů, pozdravů a také gratulací. I dnes nám můžete psát na známé kontakty. Já je připomenu za malou chvíli, teď vás asi bude zajímat, kdo nám zahraje a zaspívá. Tak odstartujeme to s Helenou Vondráčkovou a vybírat můžete z následujících interpretů. Lucie Bílá, Karel Gott, Hana Zagorová, Eros Ramazzotti, Gentour, Beatles, Valdemar Matuška, Miraj, Václav Neckář, Elán a další. Tak pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť. Peace.

0: Nač vlastně v půli vzdávat mač? Helena Vondráčková, 8 minut po pravém poledni. Vy určitě chroupete něco dobrého k obědu. Tak ještě jednou, ať vám chutná a ať se vám také příjemně poslouchá muzika, kterou tu pro vás v těch následujících minutách máme připravenou. A koukal jsem, že už přišly i první vzkazy, takže pravidelní posluchači dobře vědí, kam psát. A ostatním připomenu e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a váš vzkaz. SMSka může být maximálně 160 znaků, co bude navíc, to se ztratí, nebo to rozdělte do více zpráv. Každopádně SMSkové číslo je 90 011 04 a nebo nám zatelefonujte a řekněte to do vysílání sami. 726 46 48 48, to je číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice. Úterý 16. právě dnes. No a Zbyněk a Zbyhněv slaví svátek. Tak my přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a jdeme hrát Elán.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Skupina Elán, otázníky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A pojďme na první vzkazy v písničkách od srdce, pohodové moderování, Míro, pošli všem pro hezký den. Václava Neckáře píše Boženka, pokud jsem to nějak přeslechla, tak Beatles, víš, přešla jsem od lékaře. No tak já doufám, že u lékaře všechno v pohodě. Václav Neckář byl Beatles taky, tak pojďme na tu českou muziku.

0: Potulný hráč, také Václav Neckář v úterních poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Paní Ivana na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ivana Kačuriková, já bych chtěla nechat zahrát manželovi do nebíčka nějakou písničku pěknou.
0: Jednu pěknou tady mám, Sen v nás zůstává, Lucie Bílá, Karel Gott, zdravíme do nebíčka a kousek písničky pro vás, jestli můžu, paní Ivano, ať se líbí.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

Paní Věra telefonovala opět optimisticky naladěná, to bylo slyšet v hlase, ta pozitivní energie. A já se nedivím, je prý po obědě měla kuřízek, brambory, k tomu rajčatový salátek, no zkrátka si debužírovala, trošku jí to závidím. Každopádně máme zahrát písničku pro nás do rozhlasu za pěkné vysílání, děkujeme také všem posluchačům. No a dozvěděl jsem se, že paní Věra nejenom dobře poobědvala, také se dobře měla, protože byla 4 dny u vnučky a pak na dovolené v jižních Čechách. Tak posíláme Hanu Zagorovou navrch.

0: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za minutu bude půl jedné, posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a máme tady vzkaz od Kláry. Dobrý den, přeji do rádia. Prosím o zahrání hezké české písničky pro všechny posluchače a hlavně pro maminu paní Marii Svobodovou s velikánským pozdravem, pac a pusou a už se těším zítra na viděnou. Hezký den všem, díky, Klára.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nějakou veselou českou máme zahrát pro báječnou Ivonku Chalupníkovou k dnešním narozeninám. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a radost a samá splněná přání do dalších let. Díky, píše posluchačka Vlasta.

Takové přiznání nám dorazilo od paní posluchačky Lídy, nebo nazval jsem si to takhle sama pro sebe, protože píše: dobrý den, moc ráda vás poslouchám a také vzkazy posluchačů. A dnes po dlouhé době píšu i já, přidala bych svou trošku do vysílání a pozdravila dceru Marcelu do Poděbrad, sestru Inku do Vysokého Mýta a hezký den přeju všem a vám do redakce posílám velký pozdrav. Děkuje posluchačka Lída.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

Ráno v podání Valdemar Matušky zní krásně, co říkáte. Teď si dáme sladké sny, alespoň tak se v překladu jmenuje píseň, která nás čeká v zápětí, ale ještě vzkaz. Milé rádio, zahrajte prosím nějakou zahraniční pecku pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem. Hrajete super. Děkuji, Zdena ze Svitavska.

0: Zahrajte prosím pro dceru Moniku do práce nějakou pěknou zpěvnou píseň. Jenom tak pro lepší den, taky pro mě, píše mamka. No tak pěkná zpěvná. Zbývá mi tady buď to Tomáš Linka, Půlnoční kovboj, anebo Richard Miller. Štěstí je krásná věc. To zná snad každý. Tak věřím, že nejenom mamka, ale i Monika si zaspívají.
1: Slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

karton na dvorek a taký porcelán.

Štěstí je krásná věc. Tak to byl Richard Miller a to byly dnešní úterní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku další zprávy. No a po nich Alex se svým hostem. Dneska dorazí do studia Jan Nedvěd mladší, písničkář, skladatel, netřeba představovat. Ano.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Zisk nemocnic Pardubického kraje se v loňském roce snížil. Skutič získala další dotaci na likvidaci skládky po zkrachovalém Belamosu. Poslanec SPD Nerušil chce po změně financování veřejnoprávních médií otevřít debatu o jejich fungování a kontrole obsahu. V regionu dnes čekejte polojasno až oblačno, místy srážky a teploty do 23 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nemocnice Pardubického kraje měly v loňském roce zisk přibližně 140 milionů korun, to je o 51 milionů méně než v předchozím roce.
7: Síť pěti krajských nemocnic přitom utržila v loňském roce za zdravotní služby více než 7 miliard 200 milionů korun. Meziročně je to nárůst téměř o 6%. Důvodem nižšího zisku byly hlavně vyšší výdaje, například za platy zaměstnanců. Pardubický kraj, který nemocnice zřizuje, chce letos začít s rozsáhlou rekonstrukcí Svitavské nemocnice, která bude patřit k největším zdravotnickým investicím v regionu za poslední roky. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
6: Skuteč získala další dotaci na likvidaci skládky po zkrachovalém Belamosu. Na vyčištění bývalého lomu dostane 5 milionů korun od Pardubického kraje. Práce na odtěžení kontaminovaného materiálu by měly začít letos. Celkové náklady budou skoro 80 milionů. Od státu má město slíbených 67 milionů korun. Zahradu gymnázia střední grafické školy v Přelouči doplní letos přírodní učebna. Dominantním prvkem bude dřevěná pergola. Stavební práce začnou v létě a stát by měly několik set tisíc korun. Zaplatí je tamní radnice. Venkovní učebnu následně bezplatně převede do majetku kraje, který střední školu zřizuje. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Českého rozhlasu. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
8: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesněji definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby takže vysílání chcete... nebylo vyosené.
6: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít oproti letošku asi o miliardu korun. Český rozhlas by si měl pohoršit zhruba o 400 milionů korun. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají.
5: Počasí.
6: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti a večer místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak slabě klesne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: S Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D11, stojí za 15. kilometrem ve směru na Hradec Králové. A pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace v Podhůrské ulici. Bourala tam dvě osobní auta. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
10: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku?
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11., kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde, což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
0: čím je to nejvíce jiné?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době někoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
1: Příležitosti
0: 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni. A hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit. Spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí, sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert Tátej s 75 tisíc lidí, tak uděláme U2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat Tátový písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěj Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemluvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří. Ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňát, nebo no prostě mladejch, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, a takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezala, tak vám prokousne hrdlo a tím to končíte, o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je

0: tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
1: A dnes je mu kolik, pardon?
0: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
1: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
0: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, si nepamatuju přesně.
1: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtů přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávil vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou Stánky, kde táta Stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahře uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin. Máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s ním jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku. A máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano, hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let. A to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaké zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože se mnohama na zemi postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní na tu poslední desku a musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum, protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne?
1: V noci. 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně a je mnohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, ale než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takových průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládány těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Domov pro seniory v Moravské Třebové rozšiřuje paliativní péči. V Pardubicích je nový dvojdomek pro děti z dětského domova. Babiša PR agentura Bison & Rose uzavřeli mimo soudní dohodu, spor z roku 2015 tak končí. Dnes čekejte v kraji polojasno až oblačno, srážky a teploty do 23 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Domov pro seniory v Moravské Třebové připravuje podmínky pro rozšíření paliativní péče pro své klienty. V těchto dnech tam pracovníci pečují o 10 lidí, kteří jsou v terminálním stádiu života, říká vrchní sestra Lenka Rázlová.
2: Jedná se o klienty s chronickým onemocněním, u kterých se objevuje velký progres tohoto onemocnění a vlastně víme, že se nevyléčí. Tuhle službu nabízíme jak klientům, tak i jejich rodinám v rámci celkové péče. Do budoucna určitě rozšíříme počet těchto klientů.
0: Děti z dětského domova Pardubice se přestěhují do nového dvojdomku v ulici Ke Tvrzi. Novostavba vznikla na místě, kde více než 100 let stála původní budova dětského domova, kterou kraj nechal loni zbourat. Celkem v ní bude bydlet 12 dětí ve dvou domácnostech, vysvětluje ředitelka Kateřina Fialová.
3: Tím, že těch dětí bude míň, tak ty vychovatelé k ním mají daleko blíž, daleko hloubš pronikají k tomu jejich traumatu. A já říkám, že my vlastně ty děti, to jejich trauma, léčíme vztahem.
0: Během léta budou v komunitním bydlení žít všechny děti z dětských domovů a dalších zařízení. Pardubický kraj tak jako první region v Česku dokončí přeměnu ústavní péče o ohrožené děti. V Hrochovětýnci začala oprava mostu přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17. Provoz přes most je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Rekonstrukce za 26 milionů korun by měla být hotová v listopadu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už nečelí žalobě od PR agentury Bison & Rose. Firma vzala žalobu na ochranu dobré pověsti zpět. Informovala o tom mluvčí krajského soudu v Praze Hana Černá. Babiš s agenturou uzavřel mimo soudní dohodu. Spor začal v roce 2015 a vznikl kvůli Babišovým výrokům. Ten agenturu spojoval s kauzou kolem někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, dříve za ČSSD. Firma takové spojení ale od začátku odmítla. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu zhruba za 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů také občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti a večer místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. A zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů. Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silničáři uklízejí odpadky na dálnici D35. Levý jízdní pruh proto uzavírají mezi 144. a 141. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Český rozhlas Pardubice, úterý 16. června a 4 minuty po 14. přejeme dobré, pohodové a ničím nerušené odpoledne. Příběh muže, který rozsvítil barokní Prahu, přinesla na Smetanovou Litomyšl nová opera Divadlo světla v podání souboru Geislers Hofkomedianten. Inscenace diváky zavádí do 18. století a vypráví o vytrvalosti i překonávání životních překážek. Na představení vás pozveme už za malou chvíli a samozřejmě nebude to jen jenom o tom. V terénu máme naši regionální stopařku, a to Milenu Vápeníkovou, která je v Žamberku, a už za pár okamžiků se s ní spojíme. Jak se z chlapce z Žamberka stal vynálezce bleskosvodu, tak o tom budeme mluvit už za chvíli. Z muziky Petr Kotwald, Petr Novák a nebo také Tany Tatikaram. Hezký den.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Co je to láska? Ptá se Petr Novák ve své písni, která dozněla ve vysílání Českého rozhlasu o Pardubice. A ještě než si dáme další muziku, tak vyrazíme do Žamberka.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Domek Prokopa Diviše v Žamberku připomíná život a dílo významného českého vynálezce, vědce a premonstrátského kněze, který se proslavil především konstrukcí bleskosvodu. Expozice je ode dneška až do poloviny září otevřená každý den, kromě pondělí, a návštěvníkům přiblíží dobu, ve které Prokop Diviš žil a tvořil. A přímo na místě je náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré odpoledne. Halo, halo.
2: Dobré odpoledne. Já stojím před domkem. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Tak, spojení je trochu komplikované, ale zkusíme to. Ještě jednou dobré odpoledne. Stojíme před domkem Prokopa Diviše v Žamberku, respektive v Helvíkovicích, což je, jak jsem se dozvěděla tady od ředitele Žambereckého muzea Jindřicha Žáka, věčný spor o to, jestli tady na tom místě jste už v Žamberku, anebo ještě v Helvíkovicích. Každopádně, domek Prokopa Diviše není rodný, ale je na místě, kde ten původní rodný dům kdysi tak zhruba stál, a je tu tedy Prokopovo muzeum. Pár historických informací. Prokop Diviš vlastním jménem Václav Divíšek se narodil v roce 1698 a proslavil se především svými pokusy s elektřinou a konstrukcí zařízení, které je považováno za předchůdce dnešního bleskosvodu. A právě to tady také u té chaloupky, u toho domku stojí. Prokopova životní cesta nebyla vůbec samozřejmá. Byl to syn venkovské rodiny, stal se z něj ale vzdělaný kněz, teolog, filozof a zároveň vědec, který se nebal experimentovat s tehdy zcela novými poznatky o elektřině.
0: Tak, my tam máme malinko zpoždění, ale to nevadí. Pokusím se položit otázku. Když se řekne Prokop Diviš, většina lidí si vybaví právě bleskosvod. Dozvědí se návštěvníci v expozici i něco o jeho dalších vynálezech a pokusech?
2: Ano, právě to bývá pro řadu návštěvníků překvapením. Expozice totiž neukazuje jen příběh bleskosvodu, ale představuje Diviše jako všestranného badatele. Takže věnoval se například hudbě. Sestrojil unikátní hudební nástroj, který dostal název Denis Dor, tedy Zlatý Denis nebo Diviš. A zabýval se také vlivem elektřiny na přírodu i člověka, takže položil třeba základy i elektroléčby.
0: Z rodného domku Prokopa Diviše v Žamberku se přihlásila Milena Potůčková, kterou tedy neslyšíme v dnešním dobrém odpoledni naposledy. Spojíme se s ní ještě jednou v té 15. hodině. No a zatím tedy díky za informace, které jsme se dozvěděli, a hezký den.
2: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tahle kapela se říká Poetika, píseň Půlnoc doznívá v úterním dobrém odpoledni. Divadlo světla, tak se jmenuje nová současná opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. V premiéře na Smetanově Litomyšli ji uvedlo hudební divadlo Geisler Hofkomedianten. Divákovi nabízí operně světelnou exkurzi do 18. století, kde sledujeme příběh o vzdorování ranám osudu, vytrvalosti a handicapech, které pohánějí člověka vpřed. Reportérka Naďa Kubínková představení sledovala v hledišti.
1: Ten příběh vypráví o Slávkovi, chlapci z měšťanské rodiny, který se kvůli srážce s kočárem hraběte Šporka vlastně dostane do přízně, do společnosti hraběte Šporka. A protože ten Špork mu přejel nohy v kolenou a zavinil mu vlastně celoživotní handicap, tak se ho ujme, zaplatí mu léčení, vzdělání a zaměstná ho ve svém divadle.
2: Popisuje děj autorka libreta a dramaturgině Helena Koblišková. Inscenace vznikla jako dramatizace stejnojmenného románu o první mistrovi světla v operním divadle hraběte Františka Antonína Šporka. Nápad na současnou operu vznikl na zámku Kux, kde divadlo Geisler s Hofkomedianten působí.
1: Pan skladatel Jan Jirásek je spjatý s Kuxem, má ho rád a projevil zájem napsat něco o Kuxu, o hraběti Šporku.
2: Na jevišti hraje uskupení Muzika Florea a také 11 herců a zpěváků.
1: Máme soubor tvořený jako velmi talentovanými herci mnohostranně, ale nejsou to zpěváci školení. A myslíme si, že ta hudba jako je spíš pro školené hlasy.
2: A jak říká režisér Petr Hašek, pro soubor to byla veliká výzva.
3: Pořád se zpívá, takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí, protože pracujeme hodně se světlem. Takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale i taková loutkařina a práce s technikou. Takže myslím, že se opět podařilo zase posunout ten level trošku výš než v předchozích inscenacích.
2: A dramaturgině Koblišková jeho slova potvrzuje.
1: A jsme vždycky překvapováni, kam až jako ty výzvy sahají. A tohle opravdu si myslím, že jsme si šáhli někam jako hodně daleko za naše limity.
2: Podstatnou roli hrají v představení světla.

0: zrcadly, s čočkami a tak. Pohráli jsme si s tím docela.
1: Dodává režisér Petr Hašek. Představení můžou diváci znovu vidět 19. srpna přímo na zámku Kuks. Ze Smetanovy Litomyšle, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 14.32, posloucháte úterní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a zítra, tedy ve středu 17. června, se v pardubických Bubeníkových sadech uskuteční akce Kroky bez násilí. Pozvat na ní nás přišel náměstek primátora Jakub Rychtecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Mohl byste na úvod představit akci, o co jde?
1: Kroky bez násilí, tak už je tradiční preventivní akce, kterou pořádáme s odborem sociálních věcí statutárního města Pardubice a je určena především seniorům. Jejím cílem je nabídnout praktické informace, kontakty na odborníky, možnost aktivně trávit seniorský čas, volný čas a představit služby, které vlastně seniorům jsou schopny pomoci v každodenním běžném životě.
0: To znamená, že zveme hlavně seniory, ale ostatní lidé nemají zákaz přijít.
1: Určitě nemají zákaz, akce není oplocená, je zdarma, je v Bubeníkových sadech, často seniory doprovázejí třeba i rodinní příslušníci, takže jsou všichni srdečně zváni.
0: Kdybychom se měli podrobněji podívat na program, co nabídne?
1: Letos je ten program, bych řekl, nejbohatší, největší, představí se dokonce 17 organizací a ten program je rozdělen do takových tří sekcí, je to technologická sekce, protože seniori, samozřejmě i oni se potýkají s moderními technologiemi, takže si budou moci vyzkoušet virtuální realitu, praktické aplikace v mobilech pro ně, právě pro ty seniorské telefony, technologie zaměřené na trénink paměti a další moderní pomůcky pro každodenní život. Pak je tam bezpečnostní sekce, kterou já osobně považuji za velmi důležitou, kde oni mohou vidět právě praktické ukázky, budou si moci zkoušet zážitkové workshopy, bude tam například ukázka práce služebních psů, budou si moci zacvičit se Sokolem Pardubice Na co ještě velmi upozorňujeme, tak je to prevence těch podvodů, kde řada seniorů je důvěřivých, takže je tam ukázka a prezentace finanční bezpečnosti a takovými těmi věcmi, jak se zachovat v krizové situaci, když vás třeba někdo napadne na ulici. A ta třetí sekce tak je v oblasti sociálních služeb a to je v podstatě prezentace organizací a sociálních služeb na území města, které pomáhají seniorům a jejich rodinám v obtížných nebo krizových životních situacích, kdy třeba dojde ke zhoršení zdravotního stavu, kdy vyžadují pečovatelskou službu, osobní asistenci nebo přijdou o manžela, o partnera, jak se zachovat v té situaci, kde je potřeba třeba vyřídit kremaci a podobně.
0: To jsou ty praktické věci, které tam budou, samozřejmě chybět nebude ani muzika pro dobrou náladu a pohodu.
1: Je to tak. Naši seniori zbožňují pana Sochora a Zuzanu Grohovou, takže oba dva se určitě moc těší na seniory, že si jim budou moci zaspívat.
0: Vstupné je zdarma, to už jste říkal. A v kolik hodin to začíná zítra v Bubeníkových sadech?
1: Akce začíná od 13 hodin a ten hlavní program bude do 16 hodin, takže určitě doporučuji přijít už na zahájení, protože ten program je skutečně pestrý a je plný ukázek. První ukázka práce služebních psů městské policie bude ve 13.15.
0: Jak velký zájem je o akci ze strany seniorů?
1: My vnímáme to, že každoročně se ten zájem zvyšuje. Máme radost, ročně navštíví tu akci stovky seniorů, jak ze senior klubů, tak ale i náhodně kolem jdoucích seniorů, nebo ti, kteří si to třeba poslechnou, tu nabídku v Českém rozhlase Pardubice. Takže my očekáváme, že nám vyjde počasí a všechny skutečně srdečně zvu.
0: Zítra 17. června od 13 do 16. Bubeníkovy sady, Kroky bez násilí, to je akce, na kterou pozval náměstek primátora Jakub Rychtecký. Moc díky za váš čas a naslyšenou.
1: Také děkuji, naschledanou.

0: Léto, jak má být, právě o něm zpívá Karel Zich. Léto nám odstartuje v neděli, to bude první letní den a myslím si, že hned ten první bude, jak má být, protože meteorologové slibují až 33 stupňů Celsia, tedy pořádné vedro. Připravme se na to a možná už bychom měli chladit od teďka, od této chvíle. Napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý, když mluvíme o tom chlazení a ledu? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a výsledek se dozvíme právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? I pukliny v ledovcích vypadají, jako by do nich někdo nalil plný sudku raká. Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Vladivojna Lačia je nejenom skladatelka scénické a filmové hudby, ale také textařka, výtvarnice a básnířka a poprvé zavítala do Východočeského divadla v Pardubicích, kde uslyšíme její hudbu v Erbenově Kytici. Jak se její hudba k této baladě skládala?
1: Já mám ráda temné pohádky, až skoro do hororu. Já jsem si i hodně prošla tu stezku Erbenovu. Mám ráda Lázně Bělohrad, kde se velice často vracím, kde psal ty balady. Člověk se do toho může opravdu ponořit, že to není jenom o nějakých jako podkresech. Zároveň to téma je hodně ženské, hodně hluboké. Je třeba k tomu přistoupit důstojně, ale zároveň i si dovolit na některých místech trošku zaprovokovat. Ale nesmí to být postavené na tom. Snažím se proto dělat maximum. A do toho dělám ještě hodně hudby k audioknihám. Občas nějaký film přijde, ale ta tvorba autorská je pro mě jako pro umělce, performera asi možná ještě jako důležitější. Protože to se týká mě absolutně jako bytostně.
0: Říká Vladivojna Lačia. Já už se koukám na program Východočeského divadla, veřejná generální zkouška Kytice na Kontické hoře 19. To znamená v pátek. No a sobota, neděle, to jsou premiéry. Koukal jsem se, i vstupenky jsou stále k dostání.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Archeologové v Chrudimi odkryli stovky let staré hroby. Dobrovolníci dokončili obnovu koupaliště v Brandýse nad Orlicí. Od září musí být v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. A počasí na zítřek v kraji čekejte většinou oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. V Chrudimi archeologové odkryli stovky let staré hroby. Zkoumají prostor Michalského parku, kde radnice plánuje výrazné stavební zásahy. Místo přitom několik století sloužilo jako pohřebiště. Kromě kosterních pozůstatků se v zemi našly také třeba historické hračky, dodává archeolog Jan Musil.
6: Z takových zajímavých nálezů, jako které jsme úplně jako nepředpokládali, tak zmíníme dětské hračky, tedy v podobě kuliček a hracího žetonu, se kterým se dala hrát ať už dáma nebo mlýnek nebo jiná desková hra. To je takový, jako řekněme, méně obvyklý nález.
5: Skupina dobrovolníků po 3 letech dokončila obnovu koupaliště v Brandýse nad Orlicí. Teď ho napouštějí a zítra chtějí spustit provoz. V prvních 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén. Letos obnovili velkou bazénovou vanu, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
7: Letos vlastně ta největší práce, která byla pro nás, tak to bylo vyzbíjení těch stěn tady v tom velkém bazénu. Potom, co se to vyzbíjelo, tak jsme betonovali ten žlab po celém obvodu. Následně na to probíhala inektáž, kterou nám vlastně dělala firma, to bychom sami nezvládli. Následovala sanace, což už dělala taky vlastně firma. Po té sanaci jsme naběhli my a šli jsme natírat.
5: Školy mají mít od září v prvních třídách s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Podle úřadu mohou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
8: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
5: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou diagnózou, ale i s nejtěžšími diagnózami, tak bude ve třídě 1 asistent pedagoga. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než 1 miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo také zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku, je u ní přihlášených asi 60% populace.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno bude slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr a ten bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabě, až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nohu z plynu dejte na 37 u Chrudimi, na vozovce tam leží v jízdním pruhu nárazník, tolik doprava. Dobře dojeďte.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Po zprávách pokračuje úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 16. června. Zbyněk a Zbyhněv dnes v kalendáři, přejeme všechno nejlepší. A jak určitě víte, pokud jste poslouchali před hodinou, regionální stopař dnes vyrazil do Žamberka. Zavede nás i do tamního muzea, které nabízí novou výstavu se středověkými příběhy a legendami. A nebude to samozřejmě jenom o tom, na mistrovství světa mají čeští fotbalisté základnu v Texasu a poznávají, že místní lidé patří k nejpřátelštějším ve Spojených státech. I o tom uslyšíte za pár minut v našem vysílání. Muzika také připravená, Činasky, Václav Neckář a nebo Tomáš Klus, to jsou interpreti, kteří se postarají o písničky, které nestárnou.
9: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: 15 hodin 15 minut, tak se mi bohužel nedaří spojit s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom zjistili aktuální informace o počasí. Nicméně dorazila sem písemná forma předpovědi, tak to snad společně nějak zvládnem.
1: Počasí.
0: Co se týká dnešního dne, tak nám od západu postupně přibývá oblačnosti, občasný déšť a přeháňky nás čekají k večeru. Teploty dneska 20 až 23 stupňů Celsia, to jsou ty nejvyšší, no a vítr stále vane mírný, západní, rychlostí do 6 metrů za sekundu. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť anebo přeháňky, ráno pak bude srážek částečně ubývat, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů Celsia. No a co se týká zítřejšího dne, tak to má být zpočátku oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy, večer by mělo srážek ubývat, teploty vyskočí o něco výš, naměříme v maximech 22 až 25 stupňů Celsia. No a co se týká dalších dní, to znamená čtvrtek, tak tam polojasno až oblačno, na horách přehánky ojediněle, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, pátek jasno až polojasno, tam už to bude 27 až 31 stupňů Celsia. No a na víkend slibují meteorologové teploty až kolem 33 stupňů. Toliko počasí, před námi Tomáš Klus a dál přejeme pohodové úterní odpoledne.

0: Když si tě dívko představím, Tomáš Klus ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 15.19.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Městském muzeu v Žamberku se návštěvníci můžou ocitnout uprostřed neklidného světa středověku v době mečů, ohně a tajemství. Nová výstava s názvem Za hradbami středověku vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a přibližuje období, kdy se stavěly katedrály a zároveň vznikaly temné legendy. V Žamberku je dnes také náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak já musím říct, že na té výstavě opravdu člověk může zažít středověk na vlastní kůži, protože hned u vchodu je takový husitský vůz, na který se dá vylézt, stejně jako na figurínu nebo maketu koně. A hned u vchodu se také můžete převléknout do středověkého kostýmu. Na výběr jich je hned několik a potom vstoupíte už do středověkého hradu. A všechno je protkané interaktivními prvky, takže například razíte mince nebo můžete drtit v moždíři v takové alchymistické laboratoři nebo si můžete zkusit opracovat kámen. Také je možné vyzkoušet pranýř nebo královský trun. Ty možnosti jsou opravdu na celém spektru tehdejšího života a podle muzea, respektive podle ředitele muzea, je to nejvýpravnější výstava, kterou tady v Žamberku měli a zejména děti odcházejí opravdu nadšené. Co je ještě důležité zmínit, tak to je letošní novinka v otevírací době v Žambereckém muzeu, protože během letních prázdnin bude možné se sem přijít podívat pondělí, na rozdíl od většiny ostatních památek a muzeí, takže Žamberk bude mít otevřeno celý týden.
0: Co jsi vyzkoušela ty, pranýř, trůn nebo kostým?
2: Trůn, královna správná.
0: Tak tomu rozumím, chápu, dobře. Součástí muzea jsou ale i další unikátní expozice, tak připomeň ještě ty, prosím.
2: Je to například Erx Lébenova lékárna, což je novogotická lékárna, která byla zhotovena v 90. letech 19. století pro lanškrounského lékárníka Eduarda Erx Lébena a expozice je doplněná také o dobové lékárenské příslušenství a o repliky původních porcelánových stojatek se znakem rodiny Erx Lébenu. No a pak je to maketa Kodex Gigas, neboli Ďáblovy Bible, což je svými rozměry největší známý rukopis na světě. Ono by se mohlo zdát, že výroba makety nebo maketa samotná je vlastně nadbytečná, ovšem já po dnešku musím z vlastní zkušenosti říct, že žádná fotografie nenahradí setkání s tou hmotnou podobou této knihy, protože rozměry i tady v Žamberku jsou totožné, jen to není komplet přepsané, ale některé stránky především ta s tím vyobrazeným ďáblem tam jsou taky.
0: Do Městského muzea v Žamberku nás pozvala její výsost Milena Vápeníková. Děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Janda Suk. Před 125 lety v roce 1901 na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovský nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: Úterý 16. června stále ladíte Český rozhlas Pardubice na hodinách 15.39 a vyrážíme za sportem. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty. Na mistrovství světa je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině. Hrát budou v našem přímém přenosu ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou od 18 hodin. Ve Spojených státech Češi tráví nejvíc času na své základně nedaleko Dallasu ve státě Texas. Reportér Mirko Vasič přiblíží podrobnosti.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
5: Heck yeah.
2: Heck yeah. A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
2: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
4: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
2: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: studio.pardubice@rozhlas.cz. Právě sem můžete posílat dotazy pro našeho spotřebitelského odborníka. A v spotřebitelském servisu se dneska ptáte na zprávy, které vás vyzývají k uhrazení poplatku, aniž byste ale něco kupovali. Jak reagovat, poradí Josef Černý.
1: Paní Viktorii přišla SMS-ka, že jakási společnost doposud neobdržela platbu za své zboží a nebude-li částka 490 Kč zaplacena do 5 dnů, bude ještě připočteno penále. Paní Viktorie ale tvrdí, že společnost nezná a ptá se, jestli má podat oznámení na policii, protože podle ní se jedná o vydírání. Paní posluchačko, na policii je času dost, navíc nejde o vydírání v pravém slova smyslu, ale pouze o jakýsi psychologický nátlak, jaký někteří podvodníci občas zkoušejí. Odepište, ať vám prokážou, kdy a jaké zboží jste od nich koupila, a domnívám se, že budete mít pokoj.
0: K tomu ještě doplním, že pokud by vás zprávy podobného typu nabádaly odpovídat přes různé odkazy anebo zadávání osobních údajů, tak na ně raději nereagujte vůbec a v žádném případě odkazy nerozklikávejte a svoje údaje nikam nevyplňujte. Tak a co nás čeká? Třeba Helena Vondráčková, Beach Boys nebo Anaka, pak zprávy s Míšou Spáčilovou a po nich Humoriáda. Vašimi průvodci dnes budou Marie Redková a také Patrik Rozehnal. Tak i dál přejeme pohodové úterý s Českým rozhlasem Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice, žije.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: V 16 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Železničáři zprovoznili lávku nad kolejemi v České Třebové. Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše. Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. V kraji zítra čekejte většinou oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nová lávka nad kolejemi v České Třebové je v provozu. Do konce roku ještě železničáři nechají doplnit výtahy, věže na okrajích a vyhlídkovou plošinu. Nové přemostění nahradilo stávající podchod, který byl ve špatném technickém stavu. Teď je uzavřený a vstupní části čeká bourání. Vnitřek podchodu ale zůstane a bude sloužit k technologickým účelům, říká stavby vedoucí Filip Andrš.
3: Se místo něj bude budovat kabelovod, takže tam vlastně vedou páteřní kabelové trasy. Budou se tam vkládat nějaké šachty kabelovodní a přepojovat vlastně všechny trasy. No. To právě musí být pak v tom roce 28 už jakoby všechno v provozu, takže lávka musela být teď hotová přede mnou.
1: Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše v některých částech města. Ve městě jich radnice rozmístila přes 360 a v letních měsících bývají kvůli vyššímu pohybu lidí rychleji zaplněné, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Týká se to odpadkových košů poblíž obchodních center a pak také košů třeba v parku Jana Palacha, a to zejména teď přes léto, kdy se tam sdružuje hodně osob. Údržba těchto menších odpadkových košů vyjde město přibližně na 2 miliony korun.
1: V Rosicích na Chrudimsku sanační firma likviduje škody po povodních ze září 2024. Těžká technika musí odstranit 1000 kubíků bahna a nánosů z říčky Žejbro. Zajistí také testy, jestli materiál neobsahuje těžké kovy nebo další nebezpečné látky. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
2: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři pracují na silnici číslo 35 na Svitavsku, pravý jízdní pruh uzavírají u Janova. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Co jste z toho zdrudali?
9: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
7: Pěkný den všem.
6: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
7: Děkuji.
6: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové. Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli, ku příkladu, svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy si, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už pohádku. Se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám, ano, a těm budu číst určitě. Nebo
0: myslíš
1: vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, no tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného?
1: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte,
1: no,
0: se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterými jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu. Ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Brno z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. My vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Aha.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku, Standa Zemník, vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byly, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná
5: překvapen,
3: že se dovolal,
5: den.
3: Ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to. Budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, v této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo. Jo. Ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, mi možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Používám navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: A Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vede, bo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to

Výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma.

0: A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváku.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano, ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vyzáš.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, a taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
3: Nemám.
2: Nemám.
3: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
2: chtěl jí bylo,
3: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyželíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky
2: Marie Redková. Dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý, pana Dunčila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeji Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a skutečně zdravím paní Redkovou,
2: která vás
4: strašně ráda.
2: Děkuji, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
4: naslyšenou.
1: Děkujeme. Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem sestoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
7: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
6: No to by bylo dobře.
7: Já myslela, že jste z rozhlasu.
6: Ne, ne, my jsme právě z televize.
7: Pozor! Ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
6: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
7: Kuk. Tak co? jak se ti líbím, živáčku.
6: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
7: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
6: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Zdali radšte být bílá paní Rožmberská či Čachtická.
7: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
6: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
2: ne,
1: mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne? Nebo
2: no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Dekonstrukci.
2: Na konstrukci, já, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ano,
2: no,
1: ale mikrofony to, pořád stejné.
2: Mnohem později,
1: no to já
2: ano,
1: vím,
2: ano,
1: to vím,
2: ano.
1: To vlastně
2: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošly.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
4: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. To tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 se taky nemohla.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale. Ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertov.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych
6: ano,
7: řekl.
6: Ano.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že
7: ano, já bych se zeptal,
6: telefonní budky ano, bez
7: já,
6: oken,
7: to stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo.
6: No.
7: A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: No.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem. Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Radková, děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsem

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Domov pro seniory v Moravské Třebové rozšiřuje paliativní péči. Skuteč získala další dotaci na likvidaci skládky po zkrachovalém Belamosu. Antimonopolní úřad uložil Hobby Marketu Oby pokutu bezmála 5 milionů korun za delší splatnost faktur. A počasí na zítřek v kraji čekejte většinou oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Domov pro seniory v Moravské Třebové připravuje podmínky pro rozšíření paliativní péče pro své klienty. V těchto dnech tam pracovníci pečují o 10 lidí, kteří jsou v terminálním stádiu života, říká vrchní sestra Lenka Rázlová.
4: Jedná se o klienty s chronickým onemocněním, u kterých se objevuje velký progres tohoto onemocnění a vlastně víme, že se nevyléčí. Tuhle službu nabízíme jak klientům, tak i jejich rodinám v rámci celkové péče. Do budoucna určitě rozšíříme počet těchto klientů.
3: Skuteč získala další dotaci na likvidaci skládky po zkrachovalém Velamosu. Na vyčištění bývalého lomu dostane 5 milionů korun od Pardubického kraje. Práce na odtěžení kontaminovaného materiálu by měly začít letos. Celkové náklady budou skoro 80 milionů korun. Od státu má město slíbených 67 milionů. Svitavy během letních prázdnin plánují na 5 základních školách pouze menší úpravy. Výjimkou bude budova v ulici T.G. Masaryka, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce střechy. Podrobnosti přibližuje mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Město má pro tuto investici vyčleněno 8,1 milionu korun. Práce začnou právě teď ke konci školního roku a potrvají nejdéle do konce srpna. Na ostatních školách bude docházet k té běžné údržbě, k nějakému vymalování, pořádnému úklidu sociálních zařízení, nějaká taková drobná oprava.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v Českém rozhlase. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských nebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. Podrobnosti dodává mluvčí úřadu Martin Švanda.
6: V celkem 63 případech zaplatila pozdě celkem 8 dodavatelům. V daném případě se nejednalo o jednorázový omyl nebo jednorázové pochybení, ale podle úřadu šlo o systematickou a účelovou praktiku, která trvala téměř 2 roky.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabý až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte v Ústí nad Orlicí, v Lázeňské ulici tam bouralo auto s autobusem, na vozovce jsou rozlité provozní kapaliny. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Vítejte při poslechu souhrnu aktuálních událostí, co se dnes v úterý 16.6. stalo. V Pardubicích otevřeli nový dvojdomek pro děti z dětského domova. Se studenty Pardubického gymnázia Dašická si budeme povídat o jejich zkušenosti s Tajvanem. Domek Prokopa Diviše v Žamberku připomíná život a dílo významného českého vynálezce. I tam se vydáme a podíváme se i do Chrudimi. Archeologové totiž odkryli stovky let staré hrobky, a to v Michalském parku. A nabídneme písničky, které nestárnou. Konkrétně od kapely Holky, od Olympiku. Chybět nebude ani Marie Rotrová s Jiřím Bartuškou a nebo Natalie Imbruglia.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. A Jan Bamberský.

0: pondělí s datem 16.6. bylo v skutku nabité událostmi, tak co konkrétně se dělo? Teď shrne Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Pardubický kraj spouští svůj oficiální profil v aplikaci Munipolis. Umožní mu to lepší a rychlejší informování občanů zasíláním aktualita novinek do mobilních telefonů, e-mailů a SMS zpráv. Služba je zdarma a funguje v systémech Apple a Android. Některá města a obce ji už k informování lidí využívají. Nová lávka nad kolejemi v České Třebové je v provozu. Do konce roku ještě železničáři nechají doplnit výtahy, věže na okrajích a vyhlídkovou plošinu. Nové přemostění nahradilo stávající podchod, který byl ve špatném technickém stavu. Teď je uzavřený a vstupní části čeká bourání. Vnitřek podchodu ale zůstane a bude sloužit k technologickým účelům, říká stavby vedoucí Filip Andrš.
3: Místo něj bude budovat kabelovod, takže tam vlastně vedou páteřní kabelové trasy, budou tam vkládat nějaké šachty kabelovodní.
2: Děti z dětského domova Pardubice se stěhují do nového dvojdomku v ulici Ke Tvrzi. Novostavba vznikla na místě, kde více než 100 let stála původní budova dětského domova a podrobnosti nabídneme už za okamžik. V Hrochově-Týnci začala oprava mostu přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17. Provoz přes most je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Rekonstrukce za 26 milionů korun by měla být hotová v listopadu. Skupina dobrovolníků po 3 letech dokončila obnovu koupaliště v Brandýse nad Orlicí. Teď ho napouštějí a zítra chtějí spustit provoz. V prvních 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén. Letos obnovili velkou bazénovou vanu, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
4: Letos vlastně ta největší práce, která byla pro nás, tak to bylo vyzbíjení těch stěn tady v tom velkém bazénu. Potom, co se to vyzbíjelo, tak jsme betonovali ten žlab po celém obvodu.
2: A v Chrudimi archeologové odkryli 100 let staré hroby. Zkoumají prostor Michalského parku, kde radnice plánuje výrazné stavební zásahy. Další informace k tématu nabídneme kolem 3:15.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kapela Olympic, Nebe nad hlavou, tak když se podíváme ven, většinou je nebe nad hlavou oblačné až zatažené. A co se dnes mimo jiné dělo v Pardubicích, tak mezi stěžení události patří otevření nového dvojdomku pro děti z dětského domova. Pardubický kraj tím tak završuje skoro 15-letou proměnu pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Během léta se všechny děti přestěhují do menších domácností, které je mají lépe připravit na samotný život. V našem kraji se tak stane prvním regionem v Česku, který tuto transformaci vlastně dokončí. Redaktorka Anna Svobodová natáčela na otevření nového dvojdomku v Pardubicích v ulici Ke Tvrzi.
1: Dřív děti z dětských domovů neuměly být sami. Oni byli pořád zvyklé být v nějaké komunitě a bylo pro ně velmi těžké potom odejít do života vlastně. Přinese to vlastně samostatnost. Oni uvidí v přirozených podmínkách, jak život je, jak funguje život v rodině.
2: 12 dětí z pardubického dětského domova se do nového dvojdomku nastěhuje na konci srpna, říká ředitelka Kateřina Fialová. Bydlet budou ve dvou domácnostech po šesti a starší děti budou mít vlastní pokoje, aby měli více soukromí.
1: Budou se podívat, aby si sami řekli, kde budou mít svůj pokoj a postupně si řekli, co tam chtějí mít a aby si ho prostě vymazlili sami.
2: Velikou výhodou komunitního bydlení je, že vychovatelé mají na děti více času.
1: Tím, že těch dětí bude méně, tak ty vychovatelé k nim mají daleko blíž, daleko hloubš pronikají k tomu jejich traumatu. A já říkám, že my vlastně ty děti, to jejich trauma léčíme vztahem.
2: S přestěhováním do menších domácností musel dětský domov Pardubice více než zdvojnásobit počet zaměstnanců.
1: V roce 2016 jsme měli 15 vychovatelů a jednu vedoucí vychovatelku. Nyní máme 35 pedagogů a pořád jednu vedoucí vychovatelku, takže je to náročný.
2: V komunitním bydlení už vyrůstá většina dětí ze všech krajských dětských domovů a dalších pobytových zařízení pro ohrožené děti. Zbývající děti se přestěhují během léta. Pardubický kraj s proměnou dětských domovů začal téměř před 15 lety a inspiraci hledal třeba v Anglii nebo v Norsku, říká náměstek hejtmana Pavel Šotola z koalice pro Pardubický kraj.
3: Na začátku byla úplně, bych řekl, jako největší obava z toho, že se zruší dětské domovy, tak my jsme samozřejmě zaměstnance ujistili, že dětské domovy nerušíme, že je potřebujeme jako zaměstnance, že budou tu práci dělat trošku jinak, v jiném prostředí a že vybavíme nejrůznějšími kompetencemi a že to chce nějaký čas.
2: Za tu dobu kraj pořídil pro děti více než 30 bytů nebo domků.
3: Na zvonku nikde není napsané, že to je dětský domov. Prostě mají tam nějaké příjmení, na kterém se třeba dohodnou, tím z nich snímáme tu stigmatizaci.
2: Pardubický kraj je v Česku první, který dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti. Pomohly tomu i evropské dotace. Pardubic, Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Hostov v pořadu Den v kraji 8 minut před půl šestou. Co se týče teplotních rekordů pro dnešek z roku 2012, zatím nejtepleji bylo právě v tento den, bylo rovných 33 stupňů, no a v roce 1923 zase jenom 6,5 stupně Celsia. Pranostika pro dnešek říká, že v červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný na dno.
1: Počasí.
0: Tak, deštivo a poměrně chladno jsme měli, teď se nám začíná pomalu oteplovat. Zítřejší teploty se vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia. Bude k tomu ale oblačno až zataženo místy, přechodně i polojasno, přechodně i s přeháňkami, které očekáváme hlavně ráno. Večer by mělo srážek ubývat, no a jak bude v dalších dnech, na to se ptáme Jaroslava Tučka do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: No a ty následující dny budeme pomaličku oteplovat, abychom o víkendu se dostali na těch 30 až 33 stupňů Celsia. Ve středu docela hodně oblačnosti, v průběhu dne i ojedinělou přeháňku, na horách zase budou četnější ty přeháňky a výjimečně se může ve středu objevit i bouřka. Maximální teploty 20 až 24 stupňů, ty ranní 14 až 10. No ve čtvrtek tam už přece jenom toho slunce bude víc, bude polojasno až oblačno, na horách výjimečná přeháňka. Ráno 17 až 13, 24 až 28, to bude přes den. V pátek jasno až polojasno, s tím, že ty teploty ranní 16-12, maxima 27-31. No a ten zmiňovaný víkend, jak už jsem říkal, tam bude většinou polojasno, odpoledne se ojediněle může objevit přeháňka, maximální teploty od 30 do 33 stupňů a ty ranní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 17 stupňů Celsia.
0: Tolik tedy o počasí, tak se pojďme zase zahrát písničky, které nestárnou. Klíč pro štěstí našli Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou a těšit se můžete i na Australanku, která nade všechno, to nějako většina žen, miluje čokoládu, Natalie Imbruglia.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

0: Studenti třetího ročníku Pardubického gymnázia Dašická se zúčastnili mezinárodního sympózia o rizicích a prevenci a taky zmírňování následků průmyslových výbuchů. A to se konalo na Tajvanu. O zážitky se Arnošt Matěj, Nimrichter a Prokop Janovský podělili s moderátorem Jakubem Malým v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. A pustíme si teď krátkou ukázku a celý rozhovor najdete jako vždycky na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Jak se tedy vůbec stane, že se dva gymnazisté ocitnou na takové akci?
1: My jsme se tam ocitli díky projektu, do kterého jsme se připojili, který byl ve spolupráci s Technickým ústavem požární.

0: strany s Univerzitou Pardubice a taky s VŠBTU Ostrava.
1: Když vám přišla zpráva, že pojedete prezentovat ten projekt na mezinárodní konferenci na Tchaj-wan, jaká byla první reakce?
0: Tak my jsme byli opravdu velmi nadšení, protože vlastně šance podívat se do Asie je pro nás opravdu úžasná. A zvláště, když vlastně máme možnost prezentovat samotný projekt, na kterém jsme tady pracovali, před opravdu světovou špičkou vědců.
1: Byly tam i nějaké obavy z toho, že budete vystupovat právě před lidmi, kteří se tomu oboru věnují celý profesní život, a vy jste přece jenom pořád studenti?
0: No tak určitě tam nějaký stres před tou samotnou prezentací byl, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velmi dobře a v závěru se ta prezentace opravdu povedla a byly na to velmi dobré ohlasy.
1: Byli jste nejmladšími účastníky té konference?
0: Byli jsme opravdu nejmladšími účastníky, kteří vlastně prezentovali historicky na této konferenci.
1: A kdybyste měli posluchačům popsat ten projekt, aby jim rozuměli i ti, kteří měli fyziku naposledy ve škole?
2: Ta teorie je jednoduchá. Technický ústav požární ochrany si nechal sestrojit zařízení, které má nestandardní tvar, a my jsme se snažili to zařízení zprovoznit, naměřit v něm nějaké hodnoty a ty potom porovnat se standardním zařízením, které je uvedeno v evropských normách.
1: A proč jste se rozhodli zrovna tomuto věnovat?
2: Ten projekt nám byl nabídnut přímo přes mého taťku, který pracuje na Univerzitě Pardubice. A my jsme teda na to kývli, nebo já jsem na to kývl, a potom jsem to nabídl tady Arnoštovi, který...
0: Je to tak, já jsem řekl, že je to opravdu zajímavý projekt a že se do toho velmi rád připojím.
1: Jak to vypadalo na té samotné konferenci? Jaká byla reakce publika, když jste skončili třeba tu prezentaci?
2: Tak nejdřív po té prezentaci byl 10-minutový prostor pro dotazy, s kterým jsme měli trošičku problém, ale nakonec jsme se s tím teda poprali docela solidně. Potom jsme se přímo potkali s profesory z celého světa a ty nám dávali zpětnou vazbu a ta zpětná vazba byla úplně úžasná. Vůbec jsme si to nedokázali představit, že bychom mohli dostat takhle skvělou zpětnou vazbu.
1: V čem byl ten problém? Nějaké těžké dotazy to byly?
0: No, byly to převážně nějaké složitější dotazy, a zvlášť ještě když musíme samozřejmě mluvit v angličtině, aby jsme si rozuměli, a jednalo se o nějaké složitější slovíčka, které opravdu se pohybují jenom v tom daném odvětví, tak pro nás bylo občas složitější odpovědět tak, aby to bylo srozumitelné i pro ty profesory.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: A ten byl dnes na návštěvě v domku Prokopa Diviše v Žamberku, který připomíná život a dílo významného českého vynálezce, vědce a také premonstrátorského kněze, který se proslavil hlavně konstrukcí bleskosvodu. Expozice je ode dneška až do poloviny září otevřená každý den, kromě pondělí, a návštěvníkům přiblíží dobu, ve které Prokop Diviš žil a tvořil. V odpoledním vysílání se Miroslav Hruban spojil s naším regionálním stopařem, s Milenou Vápeníkovou, která byla přímo na místě.
2: Já stojím před domkem Prokopa Diviše v Žamberku, respektive v Helvíkovicích, což je, jak jsem se dozvěděla tady od ředitele Žambereckého muzea Jindřicha Žáka, věčný spor o to, jestli tady na tom místě jste už v Žamberku, anebo ještě v Helvíkovicích. Každopádně, domek Prokopa Diviše není rodný, ale je na místě, kde ten původní rodný dům kdysi tak zhruba stál, a je tu tedy Prokopovo muzeum. Pár historických informací. Prokop Diviš vlastním jménem Václav Divíšek se narodil v roce 1698 a proslavil se především svými pokusy s elektřinou a konstrukcí zařízení, které je považováno za předchůdce dnešního bleskosvodu. A právě to tady také u té chaloupky, u toho domku stojí. Prokopova životní cesta nebyla vůbec samozřejmá. Byl to syn venkovské rodiny, stal se z něj ale vzdělaný kněz, teolog, filozof a zároveň vědec, který se nebal experimentovat s tehdy zcela novými poznatky o elektřině.
3: Když se řekne Prokop Diviš, většina lidí si vybaví právě bleskosvod. Dozvědí se návštěvníci v expozici i něco o jeho dalších vynálezech a pokusech?
2: Ano, právě to bývá pro řadu návštěvníků překvapením. Expozice totiž neukazuje jen příběh bleskosvodu, ale představuje Diviše jako všestranného badatele. Takže věnoval se například hudbě. Sestrojil unikátní hudební nástroj, který dostal název Denis Dor, tedy Zlatý Denis nebo Diviš, a zabýval se také vlivem elektřiny na přírodu i člověka, takže položil třeba základy i elektroléčby.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Dana Dobson, zpěvačka, jejíž zdárně a zářně se rozvíjející hudební kariéru zhatila zákeřná rakovina a ukončila v necelých 33 letech její život. Ale zanechala po sobě spoustu písniček, včetně té o romantickém světě, kterou jsme si hráli v pořadu Den v kraji minutu po 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Míříme teď do Michalského parku v Chrudimi. Tam teď najdete převážně bagry. Museli totiž nastoupit archeologové s lopatkami a jemnější technikou. Průzkum před plánovanou rekonstrukcí má ukázat, co se dá při stavbě všechno vlastně čekat. Park totiž stojí na místě bývalého pohřebiště s tisícovkami hrobů. Od redaktora Josefa Kopeckého teď uslyšíte podrobnosti.
1: V tomto místě se plánuje zhruba 4x4x4 metry prostě jáma, která by tohleto všechno pojmula.
2: S archeologem Janem Musilem teď stojíme nad sondou v Michalském parku. Co vlastně vidíme na první pohled? No, vidíme kosti.
1: Nacházíme se na hřbitově u kostela archanděla Michaela, což je teda hřbitovní kostel vystavený v první půlce 16. století, právě protože ten hlavní městský hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie vlastně nad chrudimským hlavním náměstím už prostě nestačil. Na tomto hřbitově se pak pohřbívalo až někdy do roku 1881, takže vlastně to, co tady vidíme, je vlastně série různých hrobů, které pokrývají období od toho 19. do 16. století.
2: Kromě těch kosterních pozůstatků tam jsou vidět dokonce i zbytky nějaké rakve.
1: To budou pravděpodobně ty nejmladší hroby, řekněme, z přelomu 18. a 19. století, ale jak vidíte, tak v podstatě oni porušují vlastně ještě ty starší hroby, ze kterých vidíte, že se zachovaly třeba jenom kusy nohou, tady v tomto případě lebka, tamhle další jeho části končetin.
2: Dá se vlastně určit nějaký přibližný počet, jak bylo to pohřebiště veliké?
1: Dá se to, prosím vás, odhadnout na základě tzv. Gejvalových vzorců. Základní část toho vzorce je taková, že musíte mít přibližnou velikost populace, která na tom místě sídlila. Pak musíte znát vlastně, jaká je mortalita, jak ti lidé vlastně umírali, jaké bylo procento tedy dožití nějakého vyššího věku. No a poslední kolonkou je doba pohřbívání. Takže sečteno potrženo tady vlastně může být zhruba nějakých 20 tisíc nebuštíků.
3: Kompletní proměnu parku za víc než 20 milionů korun chce město spojit s dalšími etapami přestavby sportovní haly. Obě sousední stavby na sebe budou těsně navazovat, vysvětluje starosta Chrudimi za ANO František Pilný.
4: Protože ta rekonstrukce je vlastně přímo spojená s tou halou, z té horní části Michalského parku má být přístup na ta horní házenkářská hřiště na tom parkovacím domě.
3: Obnova parku by měla začít v roce 2028. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice žije.

0: Krásnější než růže, Pavel Rod. Písnička, tedy v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. A vidíte, jak se mi o těch písničkách stýská, ale budeme mít možnost si zahrát zase o víkendu, jako vždycky v sobotu i v neděli po 12. i po 17. hodině. Teď pořad Den v kraji a souhrn toho, co nás čeká zítra. V našem vysílání vás vezmeme do Řečan nad Labem na novou mostní konstrukci, která už překlenula Labe, a řekneme vám, že most by měl být v provozu, a to si necháme na zítra. Regionální stopař vyrazí do Pardubice a řekne vám víc o pardubických mýtech a legendách. Chrudimská radnice oprášila 10 let starý plán na přestavbu areálu letního kina, tak přineseme podrobnosti a budeme i u otevření nového vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Pardubický kraj rozšiřuje komunikaci s občany pomocí aplikace Munipolis. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Oblačno až zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Takové počasí zítra čekejte v regionu. Dobrý úterní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostor jejího současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje nácvik zásahu v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Pardubický kraj spouští svůj oficiální profil v aplikaci Munipolis. Umožní mu to lepší a rychlejší informování občanů zasíláním aktualita novinek do mobilních telefonů a e-mailů. Služba je zdarma a funguje v systémech Apple a Android. Některá města a obce ji už k informování lidí využívají.
4: Registrovaní uživatelé můžou díky aplikaci Munipolis dostávat od kraje nejenom důležité zprávy, ale taky pozvánky na kulturní a sportovní akce nebo informace o různých anketách. Uživatelé mají zároveň možnost si navolit, jaký druh novinek chtějí v mobilech číst. Může jít třeba o informace z dopravy nebo z kultury. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Děti z dětského domova Pardubice se přestěhují do nového dvojdomku v ulici Ke Tvrzi. Novostavba vznikla na místě, kde více než 100 let stála původní budova dětského domova, kterou kraj nechal loni zbourat. Celkem v ní bude bydlet 12 dětí ve dvou domácnostech, vysvětluje ředitelka Kateřina Fialová.
5: Tím, že těch dětí bude míň, tak ty vychovatelé k ním mají daleko blíž, daleko hloubš pronikají k tomu jejich traumatu. A já říkám, že my vlastně ty děti, to je trauma léčíme vztahem.
3: Během léta budou v komunitním bydlení žít všechny děti z dětských domovů a dalších zařízení. Pardubický kraj tak jako první region v Česku dokončí přeměnu ústavní péče o ohrožené děti. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Je podle něj také potřeba diskutovat o tom, jak by veřejná služba měla vypadat.
6: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
7: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
6: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
8: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
6: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky. Středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer slabý až mírně stoupne a Bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda osobního auta a autobusu stále komplikuje provoz v Ústí nad Orlicí. Stala se v Lázeňské ulici. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme to další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu v nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. Člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, na našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji, veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji, Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je krátký.

předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba, mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Vždycky stále ještě voní. Stařičká žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jist, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zaspívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají i v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu.

duo Petra Žalmanova a Richard Rezek. A pak se moc těším třeba na melodický fukanec z Nového města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, Trio veselých ženštin, básník Jan Žamboch se svými žambochy přijede ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněnští cymbál klasici, manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu Folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém chvění u Holic. Srdečně zveme.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

To folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice.

paseka, když pod ní spočívá. Kousavá deka, ta na mě čeká, osada spí a já se ošívá.

kabelů. Říkali mi, že je měkká jako ovce. Když jsem si jí koupil u nás v Partiovce, to jsem zase sešel.

0: teka, ta na mě čeká, osada spí a já se políjem melu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi je od 18. hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Tanda Vabydaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vabydaněk Tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vabydaněk Tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubína Vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech, a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval portovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou, úplně zcela publikum je specifické, a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct kdy, 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s druhou trávou i strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s příbuznými, Přelet MS, Marie Telšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X a Tereza Balonová, také se přijedou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit. Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zisk nemocnic Pardubického kraje se v loňském roce snížil. Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše. Policie obvinila skupinu provozovatelů taxislužeb za rozsáhlé krácení daní. A počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý úterní večer. Nemocnice Pardubického kraje měly v loňském roce zisk přibližně 140 milionů korun. To je o 51 milionů méně než v předchozím roce.
2: Síť pětikrajských nemocnic přitom utržila v loňském roce za zdravotní služby více než 7 miliard 200 milionů korun. Meziročně je to nárůst téměř o 6%. Důvodem nižšího zisku byly hlavně vyšší výdaje, například za platy zaměstnanců. Pardubický kraj, který nemocnice zřizuje, chce letos začít s rozsáhlou rekonstrukcí svitavské nemocnice, která bude patřit k největším zdravotnickým investicím v regionu za poslední roky. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
0: Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše v některých částech města. Ve městě jich radnice rozmístila přes 360 a v letních měsících bývají kvůli vyššímu pohybu lidí rychleji zaplněné, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
3: Týká se to odpadkových košů poblíž obchodních center a pak také košů třeba v parku Jana Palacha, a to zejména teď přes léto, kdy se tam sdružuje hodně osob. Údržba těchto menších odpadkových košů vyjde město přibližně na 2 miliony korun.
0: Zahradu gymnázia střední grafické školy v Přelouči doplní letos přírodní učebna. Dominantním prvkem bude dřevěná pergola. Stavební práce začnou v létě a stát by měly několik set tisíc korun. Zaplatí je tamní radní. Venkovní učebnu následně bezplatně převede do majetku kraje, který střední školu zřizuje. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu zhruba za 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů také občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Spojené státy a Irán podepíší memorandum v pátek v luxusním hotelu na vrcholu švýcarské hory Birkenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident Donald Trump na summitu G7 ve francouzském Evianu uvedl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v kraji oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky. Středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak večer až mírný. Stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace v Častolovicích v Masarykově ulici. Tam bouralo osobní auto a motorka. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám?
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o váženost a nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
2: No, je to otázka stylistická, není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: Kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
2: No, oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
2: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci. Ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Pavla Čera, Šukar Šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Urumava Keren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim hrozilo soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To oni se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjel i svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo Anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidí šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník, posvědčil a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein, Čechy šecí kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezly a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 1942 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donucovací pracovny. No a shodou okolností odtud měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna, potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal k takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v uvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte sa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: přibližně 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnoty 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné, klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který mi malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kyvadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kyvadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11., kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdráv, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak žezlo? Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
0: čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
2: Tichoslavský tátu.
1: Příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert Tátej s 75 tisíc lidí, tak uděláme U2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěj Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budem to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemluvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šáhla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili. A ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo?

0: osmitýdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už v těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vy děláte. A to se mi strašně líbí.
1: A dnes je
0: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezala, tak vám prokousne hrdlo a tím to končíte, o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
1: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
0: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno, podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je, najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka, to tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
1: A dnes je mu kolik, pardon?
0: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
1: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
0: Je na poslední, na chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
1: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtů přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se strýdu nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak, tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávil vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin. Máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku. A máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tahle ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte,
1: ano.
0: Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem si to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. A já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já z dětství, já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu, nějakého koníčka. Dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum, protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač. Zvláštně, jak vím.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně a je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou. A na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauri. A já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se to vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, ale než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, boha, ti to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, který zpívá, účetní, byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládány těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stál váš tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříněvsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty, tak jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špače kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vystřídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná i díky Petru Rybovi.
1: Já s ním takhle z rána, že mi podáš vodu.

0: V Rynalse na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě o něco víc.

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jerošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
2: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze 2 na 3 střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
1: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
3: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
1: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klepky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli. Protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol, nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám od jak živa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důklednější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu, ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem, a co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano, ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete, jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla

Žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Proboha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Banbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu,

jak vypravovalo děvče, vřeštilo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej, dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest, na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Benbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned se zmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než 3 průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov 3 či 4 Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípo do hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovu rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsileji, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: never change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka, tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi, máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě, třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě a všem posluchačům samozřejmě nádherný večer. A protože už to se je v rozpoku, jak se říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasné. Já jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradit.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka, prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma a bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří, podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: za ní, o tom, co brzy už musí se stát.
1: Tak to byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
2: Krásná hudba.
1: To je dobře.
2: Děkuji. Mm-hmm. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
1: Večer, ano. Je... No, to jak chcete.
2: Ano, mm-hmm. ano. A krásné téma.
1: Mm-hmm.
2: Jo, léto, miluji léto tedy.
1: To je dobře.
2: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo.
1: Mm-hmm.
2: Takže já jsem celý rok... Já jsem žila za socialismu ještě, jo.
1: Mm-hmm.
2: Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
1: Ano, ano.
2: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
1: že to pomůže.
2: Soli.
1: Mm-hmm.
2: Ano,
1: určitě.
2: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila.
1: Mm-hmm.
2: Moje holky dneska žádný ekzem nemají. Jo, oni to měli v loktech, pod kolenama,
1: mm-hmm.
2: na zápěstí. Škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký. Škrabali se. Svědilo je to, jo, nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
1: ano.
2: aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
1: No tak to je nádherný výsledek, tady se ukazuje,
2: no.
1: že skutečně moře má opravdu
2: no.
1: nejenom v sobě svoji krásu, ale
2: ano.
1: i sílu a velkou
2: a dnes
1: moc.
2: Mají, ano. A dnes mají holky teda, to dodám,
1: mm-hmm.
2: 45 let mají dneska holky.
1: Mm-hmm.
2: Dneska, zrovna z 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
1: Jo.
2: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo po tým ajzému.
1: No, vidíte
2: ani
1: to,
2: ňo.
1: Jak se to vydařilo.
2: Takže maminka jim pomohla.
1: Tak, to je krása. No a co chystáte?
2: Maminka let... Iveta Olomouc Radíkov.
1: Dobře.
2: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
1: Dobře, ráda vyřizuju.
2: Já jsem je uzdravila, no.
1: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
2: Já mám 3 pejsky, takže
1: no.
2: pracuju na zahradě tady, ano.
1: Mm-hmm.
2: Tady mám zahrádku.
1: No, to je krása.
2: Jinak jsem tady,
1: mm-hmm.
2: pod lesem. Nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
1: Prostě budete,
2: jo,
1: venku
2: jsou,
1: s nimi a v přírodě.
2: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo pořádá,
1: mm-hmm.
2: tak se tam jdu podívat.
1: No krása.
2: Jo, pobavím mm-hmm. se,
1: ano.
2: poslechnu si tu dobrou hudbu, dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
1: Tak to je dobře.
2: Tady pod lesem.
1: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
2: Ano,
1: přeju vám krásné
2: děkuji.
1: Dny. Hodně
2: ano,
1: zdraví.
2: Zdravím všechny. Ano, děkuji.
1: A
2: moc.
1: Dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
2: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9 minut půl 12, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač. Mm-hmm.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhý je nepříjemné, tak nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemnému krátce, takže když je člověk v práci, to vedro, tak to je zatrest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu. A sám to je potom takový riskantní.
0: Jo, jo, jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železáctví.
0: Aha, vyjedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železáctví tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jako by v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogerii.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když jete v postu. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze 7. schodu.
0: Jo, jo, jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, kolik žitek schodu do sklepa 7, ale musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní přede mnou, jestli má doma sklep, jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Teďka nevím, posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě, cestuju.
1: Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala.
0: No prosím, škole, krása, no proč ne?
1: Jak to bavilo, no my jsme taky hráli s klukem a fotbal. No.
0: Jo, jo, jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Brinkaře, paní Ludmilu z Brna sympatečku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všechny linkaře, i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Já teď nevím, teď si to nemůžu
0: vybavit. Pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A mi někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zem lítat.
1: Tak tolik Petr Rezeka, písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
2: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
1: To bylo krásně poeticky řečeno.
2: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné

0: jsou mrzutí, jako třeba na podzim.
1: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
0: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně,
1: ano.
0: Velmi krásně. A toho to si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak.
1: Mm-hmm.
0: A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
1: Po čem po strništi?
0: Po strništi.
1: Po strništi.
0: Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
1: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
0: Jo, ale...
1: Na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
0: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít, a to se šourá.
1: Mm-hmm.
0: Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
1: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
0: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
1: No je, je.
0: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále.
1: Mm-hmm.
0: Hvězdy nad hlavou.
1: Mm-hmm.
0: No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně,
1: mm-hmm.
0: To znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit.
1: Mm.
0: A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
1: Hmm. Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře.
0: To což,
1: je, což je dobře.
0: Nádherně jste to řekla za mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné.
1: Hmm.
0: Z každé strany.
1: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
0: Ano, na Maltu. Jako zedník.
1: Jo, jo, jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
0: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
1: Nechystáte?
0: Protože... Ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
1: Jo.
0: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, jo, jo, no tak ať jde práce dobře od ruky a ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
0: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
0: Děkuji i všem posluchačům, přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jituško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pola a posečený pole a potom se tam pásly vždycky husy.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Ta měla tvrdý straniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak to tam nebylo ani paměti, že to tam bude myslit, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velkých horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí sem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly a teda potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže tak to nemám a toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co
1: jo,
0: se stará na
1: to. Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, ten kudlo, kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no ale z toho si viděl, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracujou, to je pravda.
1: No. Takže takhle je to se mnou do dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no. Nebo
0: no, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak kde jsem pracoval, režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výleci taky, jo.
0: Ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, jo. Manželi, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: nich. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky by nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo,
0: ano.
1: Jo, to je důvod, že jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, Františ, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo, mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásný léta.
0: Uhum.
1: Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny.
0: Uhum.
1: A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to, na všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak jezdím, nejradši jezdím na Červenku.
0: Mhm.
1: Do Dvora.
0: Mhm.
1: Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, mám cítím, nezbyte, že?
0: Tak to je super, tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, vy taky. Naschledanou,
0: naslyšenou, já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ale když večer jdou spát, všechna vášeň je pryč.

Tak tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladík. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu, noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vám zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju, moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No ale to mám taky ráda,
0: to je
1: ale
0: dobře.
1: Ty horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím, víte, bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, ale by bylo tak co ty 25, 26, víc, ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne, ne. Tak jako to. A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezké. No, by to nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhu a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka.
0: Ani takže nerodí, ráda vzpomínáte ani na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No, no.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo taky hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přespojí do Splně, ty uměl vypravit pohádky, si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě to jako...
0: A zážitky.
1: Nikdy nezapomene, no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojdem, že nemůžem zdravotně,
0: mm-hmm.
1: No tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v Noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od syna, ty bydleli na Prostějovsku, oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Pečíkova. No tak mě dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkala, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdeme na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, jako, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou, jak stojí. Tak se mi tam vzalo, pan, pojďte se podívat, co jsme našli, tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a mochvítále bali toho. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a já jsem rád, že jsem je taky do toho jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak se mě já trošku do toho lesa a měla jsem jich 7, ten vnoučat, takže
0: no jo.
1: Už mám pomalu 50 leto vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala do
0: těch. Jo, no tak to jak.
1: Já jsem je vzala i v zimě, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým vzorem, že? Já jsem tam jezdívala v zimě taky na lyžování a v létě zase té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce zvolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa, nazběrala, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
0: No ty museli být. No jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo.
0: Všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano, ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom, že už dnes v mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujú, áno. Áno, áno, áno.
1: Takže tak to byli tu škola.
0: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to jsou denně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Tři, čtyři kilometry není.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Bych nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a taky. hodně posluchačů.
0: Děkuji
1: moc
0: krát.
1: Mějte se moc a moc pěkně.
0: Nápodobně. Nashledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do třetice tady byla Jituška, už jedna co volala, takže máme to do třetice.
0: Tak to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky k známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasný.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli. Jenom ze 7. schodku, jo? No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podtan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano.
1: A manžel říká, proboha, tady můžeš vydržet jednoho doma. Já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě, ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývalé pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda ze zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo,
1: když
0: jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někdy na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různý rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, za rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedojete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou, že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no, běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit, a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novo dovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí. Víte?
0: No, tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan, to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumákách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Kašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každýho půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mě zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, no. I když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou za ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: Třetí na Bystříčka, Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo se
0: nebyli
1: mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no. Kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stán.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Říkali, že vydrží a já jsem nerád hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel
0: jo.
1: Jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda s věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne, ty tropické. Jinak jsem měl ráda i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo. A jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako...
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, co se, čemu se zadaří.
1: Loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo, nebo říká mě sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima, nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to třešně, vidíte.
1: Ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte, to já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukala, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no ale tady v Kyjově nic.
0: Tady, tam u vás nic. Tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké ano. To mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže...
0: Jo, radši.
1: Vůbec to zmrzne každý rok. Pravidelně.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám, moc přeju měsíc po operaci ramene.
0: Jejej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit. A...
1: Chodím na cvičení a
0: to je
1: na magnety. A...
0: No.
1: Potrál se tím vazy v zimě, se spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostě, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 kilometrů od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda,
1: mm-hmm.
2: že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa
1: mm-hmm.
2: a prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově.
1: Mm-hmm.
2: Jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě se ty pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky,
1: mm-hmm.
2: tam rostly dubáci, ukřížka.
1: Jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku prej, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to, jako s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládal, když jsme se sešli tam třeba na narozeniny, nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5, a prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva.
1: Mm-hmm.
2: A jak on byl blondiák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněný vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád, a, jo, no ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby rozstřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
2: ale
1: ano.
2: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, ty, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo
1: občasům
2: a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je nezájem, jo.
1: Musíte tak, vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
1: to
2: jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, když se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě,
1: ano.
2: A nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka.
1: Dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lobre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestří, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou?
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, jo, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se
2: to. A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tedy transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: já že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké prášky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, a nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měli byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Když si při přehlídce vyblékl z rady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje je všechno.
3: Tak, je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goble.

0: Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
1: Myslím, že ano. Tohle dunění.
0: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
1: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
0: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
1: Ano, jsem Scott.
0: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
1: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
0: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
1: Je to rozkaz, pane generále?
0: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepíte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
1: Mohu pokračovat, pane?
0: Není to zbytečné?
1: Smím pokračovat. Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
0: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblin.
1: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
0: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
1: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
0: Já vás poslouchám.
1: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
0: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
1: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných.
0: Nemávejte zas těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
1: Ano, pane.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píšťalami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč?
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvá.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: Aha, Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
1: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
1: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
1: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
1: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
1: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
1: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
1: Neřekl jsem ti, aby ses sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
1: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
1: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
1: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
1: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlí.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
1: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka, jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná strojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa, mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.